rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rok.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví.
1: No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
2: A James Hetfield z roku 1996.
1: Co prosím?
2: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica. Ostříhané hlavy ukázali.

0: není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: horoskopy, mrkneme na fotbal, nebude chybět Skřet rádia Čas Rok a taky Honza Galenčík. Ten pro změnu přináší zprávy a já vám přeju dobré ráno.
1: Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
4: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rok.
7: Čas Rok.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Radio Čas Rok. Zprávy.
13: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku začíná plavební sezóna. Provoz na řekách i dalších vodních plochách zesiluje. Státní plavební správa eviduje bezmála 23 tisíc malých lodí a 100 velkých, které přepravují lidi. Chystají se proto kontroly a preventivní akce.
14: Morava aktuálně.
13: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí bezmála 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
15: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
13: Zájemci můžou o dotaci žádat od konce června. Olomoucký magistrát omezil provoz, stal se totiž součástí cvičení krizového řízení Blackout 2026. To má prověřit připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek elektřiny. Mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Tým jedné ze tří hostitelských zemí si na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistil první 3 body. Soupeř dohrával v 9. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu.

0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Ano, posloucháte rádio Čas Rock, které bude bedlivě sledovat aktuální dění 23. mistrovství světa ve fotbale, které se poprvé v historii koná hned ve třech zemích najednou, a to Americe, Kanadě a taky Mexiku. Po dlouhých 20 letech se na tento šampionát probojoval i český národní tým, který se ve svém prvním zápase postavil proti JAR. Bohužel po 97 minutách odcházíme ze hřiště s porážkou 2-1, tak uvidíme, jak se našim bude dařit příští čtvrtek, kdy se postavíme proti už zmiňovaným JAR. Nemyslím tím kapelou kolem Michala Viktoříka, ale Jihoafrickou republiku, se kterou se střetneme v 18 hodin našeho času. A to bychom mohli trošku rozebrat, přátelé. Jak to vidíte s těmi našimi fotbalisty? Dotáhnou to někam? Svoje tipy můžete směřovat na náš WhatsApp s číslem 725 33 1155 a já vám k tomu nabídnu Coldplay, kteří dostávají prostor právě teď. Zelená je tráva, fotbal to je hra.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.

0: Rádiový čas rok nám dozněli Akcept a před námi je Milan Kellner, který nám prozradí, jaký že ten konec pracovního týdne bude.
1: Pátek bude mnohem navazovat na předchozí den, zejména ve stazích to může stále skřípat, a tak bude nejrozumnější co nejvíce pobývat v přírodě, meditovat a snažit se chovat vstřícně a diplomaticky. Pokud to nepůjde, bude lepší vyhledat ticho a samotu. Co se týká jednotlivých znamení, tak araci spojí svou bystrou mysl s novými záměry. Štíři budou čerpat sílu ze svého nitra a ryby vytvoří něco, co pohladí po duši i ostatní. Beranům ušetří trocha diplomacie spoustu konfliktů. Lvi budou řešit, zda si chtějí komplikovat život romantickým splanutím a střelci otevřou své brány k experimentování. Býci budou díky pozitivnímu naladění vyzařovat velké charisma. Pany mohou dál s úspěchem sdílet své myšlenky, kozorozy přijmou možné životní lekce s nadhledem. Blíženci otočí konfliktní situace ve svůj prospěch. Váhy odhalí pravé důvody svého rozpoložení a vodnáři zjistí, že všechna ta týdenní námaha stála za to. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Kellner.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

Ano, kdo dozněl, to jsme právě teď na rádiu Čas Rok slyšeli. Máme minutku po půl sedmé, to znamená co? No, že si zahrajeme podle vás 725 33 11 5.

0: To byli Powerwolf, no a na rádiu Čas Rock z Denda, kterého jsme dlouho neslyšeli. Čau, ztracený synu.
1: Čau, Honzíku, a už zdravím všechny, co jsou napřímo, a dobré ráno přeju všem.
0: Nazdar, nazdar, tak my už mysleli, že se ti něco přihodilo, ale ne, všechno je v pořádku. Tak, jak se máme?
1: Tak nějak, no, teď jsem říkám nějaký rozbitý, včera mě chytli záda, tak jsem si vzal čtvrtek, pátek volno, tak to mažeme tou konskou řehu mastí, tak snad mi to půjde.
0: Tak snad to povolí, hochu, a...
1: Snad to trochu povolí, no.
0: A bude ti líp. Vybral jsi Rainbow, tak komu?
1: No, vybral jsem starou hardrockovou klasiku ze 78. roku. Kill the King, a samozřejmě to posílám tobě do toho skvělýho aria našeho, jak se říká. A prostě všem na dobrý stávání a zdravím tu naši bandu rodinnou rockovou.
0: Výborně, takže, půl sedme.
1: Snídaně. Mějte se všichni a vydržte ten pátek a už bude víkend.
0: Určitě, snídaně už byla?
1: No, za chviličku.
0: Chystá se to.
1: Jo, jo.
0: Tak to je důležité. Výborně, měj se krásně, kamaráde, děkujeme za zavolání.
1: Taky všichni a opatrujte se, ahoj.
0: A dejte dohromady, ahoj, čau.
1: Jasný, čau.

0: Tart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas.

včera Limp Bizkit řádili na Rock for People, ale čo bolo, to bolo. Teraz je před námi další hodina, ve které si na rádiu Čas Rock dáme třeba Insan. Motley Crue. A té muziky samozřejmě bude mnohem víc, tak jako třeba Dogma. Tak to bude na rádiu Čas Rok vypadat. Podíváme se na to, co jsme si pro vás nachystali na ten nadcházející víkend.

0: jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
2: Čas Rock.
0: Čas Rock.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: E-obuvi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: Horkon.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré páteční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O karavany je čím dál větší zájem, půjčovny zažívají nápor zákazníků. Lidé, kteří plánovali vyrazit na dovolenou v červenci a teprve teď začínají hledat vůz, už podle televize LTV Plus úřady firem neuspějí. Češi si taky připlácejí za luxus a prostor.
0: Morava aktuál.
2: Obyvatelé ostravského jižního obvodu opět rozhodnou o své budoucnosti. Rozjíždí se už 11. ročník participativního rozpočtu. Jak nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová, za uplynulé roky se realizovalo už 97 projektů.
3: Nejčastěji se jedná o dětská a sportovní hřiště nebo úpravy veřejných prostranství, například nové záhony, lavičky či odpočinková místa. Nechybí ale ani originální nápady, jako jsou třeba včelí úly, knihobudky nebo kuličkodráha. V těchto dnech vzniká lezecká stěna na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském lese, která bude obyvatelům sloužit už na začátku léta.
2: Příjem návrhu probíhá do 30. června. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem pro novorozeně bylo loni ve Zlínském kraji stejně jako v předchozích letech Jakub. Mezi dívkami došlo ke změně. Nejčastěji rodiče dávali jméno Viktorie. Ta vystřídala Elišku, která žebříček vedla v předchozích letech. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále nejvyšší soutěže doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se tak v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku titulu. O triumfu může rozhodnout už zítra na východě Čech. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.

A to byla samozřejmě Metallica, které se mimo jiné budeme na rádiu Čas Rock věnovat celý nadcházející víkend. Tak jako obvykle si v každé hodině od nich dáme jednu vypalovačku a k tomu vytáhneme vždy nějakou zajímavost. A že bude o čem mluvit, tak to je jasné, protože tato nejslavnější metalová kapela světa toho za těch 45 let hudební kariéry zažila opravdu hodně. Takže jestli jste fanoušky této party kolem Larse Ulricha a Jamese Hetfielda, kteří ji dali v roce 1981 dohromady, tak si nás nechte nalazené i v sobotu a neděli. Bude to stát za to, tak jako další muzika, o kterou se v těch následujících minutách pro změnu postarají Motley Crue s Insanity. Tak fajn poslední.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a věřte tomu, že to děláte dobře, protože i dneska na něm pojede soutěž Skřetů v poklad, který vám nabízí vyhrát docela slušný obnos peněz. Stačí se po výzvě dovolat k nám do studia a mít trošku toho štěstí. Všechno totiž záleží jenom na vás. Kolikrát si necháte otevřít box, ve kterém se vždy ukrývá rovná 100 koruna. Ta částka se pomalu, ale jistě navyšuje až do té doby, kdy vy sami si řeknete dost, ale bacha, taky to může dopadnout podle pořekadla, kdo chce moc, nemá nic. Ale, jak se říká, kdo nehraje, nevyhraje. Tak mějte nastražené uši, já vám držím palce a nabízím další pecky. Tentokrát v podání kapel Iron Cyber a nebo taky Dogmy. Tak se dobře bavte.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
8: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná

Čau Vespolek, je před námi další díl pořadu Víkend a my se v něm podíváme na několik chystaných koncertů a bude i jedno zajímavé hudební spojení. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Čas rok.
1: No, víkend je před námi a určitě by se nějaké kilečko hodilo. Co říkáte, přátelé? Takže jestli máte zájem, stačí se dovolat. Je pátek, takže bereme pátého v pořadí. 725 33 11 55.
0: Rádio Čas rok.

0: Lidi, dneska pokračujeme na rádiu Čas Rock v skřetové pokladě a já mám na dráhtě koho jiného než Denise. Zdravím tě, Deny.
1: Ahoj, ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak to máme při pátku? Daří se?
1: Dobré, pracovně.
0: Všecko hraje, no tak jak jinak taky, je půl osmé. Od kdy dřeš?
1: Asi od půl šesté začínáme.
0: Půl šesté se začíná, do půl druhé, do půl třetí, nebo jak to máme?
1: No, kecám, o půl sedmé.
0: O půl sedmé. Ale tu hodinu navíc by ti mohli, zaplatit mohli, ne?
1: No, to určitě.
0: Jasné, no, dobře. Tak, ale my pro tebe máme nachystanou taky hromadu peněz. Víš, jak funguje naše soutěž zahraní?
1: Zajisté.
0: Teda zahraní. Skřetu v poklad, takže víš. Takže nemusím nic vysvětlovat, můžeme se do toho pustit.
1: Jdeme na to.
0: Jdeme?
1: Rovnou otvíráme.
0: Takže otvíráme kilečko, to víme, že tam je, ne?
1: Jo.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Takže 100 korunka je základ, by byl.
1: Přesně tak, pokračujeme.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: 200 korun českých, co říkáš dál?
1: Pěkné, ale mohl by naložit pořádně, to 5 kilo třeba.
0: Dobré, tak jdem dál.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: Máme 300 korun českých. Ty jsi říkal, že o víkendu se chystáš někam do akvaparku nebo někde, ty 3 kilka to asi na to vlzne ani nebude s rodinkou, co?
1: No, to spíš ne, než jo.
0: Takže musíme navyšovat, ne?
1: Je to tak.
0: Jedem.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: 400 korun by doma bylo. Kam jdete do toho akvaparku, jestli se můžu zeptat?
1: No, ještě nevím, musím to s paní vedoucí probrat ještě.
0: Ona zavelí, ty platíš, dobrá, tak hlavně ať na to máš, tak co dál?
1: Tak, zkusíme to na to 5 centů a uvidíme.
0: Jedeme?
1: Doufám, že ještě bude při nás. Jedeme.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: No tak podívejme se, 500 korun je doma.
1: No, skřet jeden mazaný.
0: To je ale filuta, co? A teď baboráč.
1: Teď baboráč. Hele, víš co, já to asi nechám tak, nebudu pokoušet štěstí. 5 centů je dobrý základ pro kluky na něco dobrýho, svačinka, oběd, v akvaparku možná vyjde.
0: Ano.
1: Necháme to asi tak. Ne, že bych nechtěl hrát, ale stačí.
0: Já tě nebudu k ničemu přemlouvat, říkal jsi pro kluky, ty máš 2 syny, 3 syny, 1, kolik?
1: Dva syny mám.
0: Věkově?
1: 9, 5.
0: 9, 5, tak to je o co se starat, že jo?
1: Je to jízda.
0: A ty už sní, ne? Takže 500 korun, ukončujeme soutěž, jo?
1: Hele, asi jo.
0: Dobře, nebudu tě přemlouvat, jak už jsem řekl, ukončujeme soutěž a teď úplně mimo hru, můžu otevřít ten následující box?
1: Už to je jasné.
0: Jdem na něho.
2: Otevírat box rádia Čas Rock, který je plný peněz. A nemáš nic.
0: Ty jsi to čul.
1: Čul jsem to, já jsem cítil to 5 centů.
0: Ty jsi to čul a 500 korun je tvojich, udělal si dobře a k tomu navíc získáváš dárkový balíček od firmy Investona. To nezní špatně, ne? Při pátku, co říkáš?
1: Bardzo dobré.
0: Tak jo, OK. Tak vydrž mi na telefonu, ať můžeme sepsat veškeré potřebné údaje a ještě muzika. Seven, komu?
1: Pošli to všem, co poslouchají. Tady naší svaté firmě Eltom a já nevím, pro tebe do rady a...
0: Děkuji. Eltom, to znamená něco s elektrikou?
1: Ano.
0: A tu firmu vlastní Tomáš?
1: Vlastnil.
0: Jo, El Tomáš, dobře, tak jsem to pochopil, tak fajn, takže zdravíme i tam, ať se vám daří, ty si užij akvapark a pošli fotku, čau.
1: Čau, čau.
0: Ale buď v plavkách.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Rádio Čas Rock.
5: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
6: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
7: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
8: Časrok.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
15: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
16: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
17: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

rok. Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: taky nebudou chybět Megane. To je malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní. Přidá se novinka týdne, nebude chybět nějaká ta pozvánka, tak jako zprávy. Ty přináší Honza Kavelčík a ode mne přání dobrého rána.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco.

0: dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz. Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
3: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
4: Kde to hoří?
5: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
4: www.hphservice.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré páteční ráno, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy na pohodné hmoty, které jsou v platnosti dnes. Benzín se může prodávat maximálně za 1,40 korun a 4,40 haléřů za litr. Nafta za 39 korun a 59 haléřů za litr. Stropy se v případě benzínu zvyšují, u nafty snižují.
8: Morava aktuálně.
7: V ostravských Vítkovicích se otevřelo nové centrum kybernetické bezpečnosti. Má pomáhat firmám i veřejným institucím čelit rostoucím kybernetickým hrozbám. Nabídne vlastní bezpečnostní služby i školení pro firmy a veřejnost. Vyhledávaný seniorbus v Brně rozšiřuje svou nabídku. Službu už 10 let zajišťují řidiči dopravního podniku, kteří aktuálně obsluhují celkem 6 vozů, říká mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.
9: Za 10 let řidiči provedli celkem 190 tisíc jízd, během kterých najezdili téměř 2 miliony kilometrů. Protože zájem seniorů dlouhodobě převyšuje kapacitu služby, tak řešíme s městem rozšíření služby až o další 2 vozidla. Ta by měla začít jezdit ještě v průběhu tohoto roku.
7: Do české volejbalové reprezentace se před domácím turnajem Evropské ligy v Jihlavě vrátil nahrávač Luboš Bartůněk. V horácké aréně se semifinalisté loňského šampionátu utkají dnes s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.

0: Pohodička. Saigon Kicks. S nimi sme sa na pár minút vrátili do roku 1991, ale pro zmienu teď do súčasnosti, pretože je pred námi novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře, vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Toto je nový

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které má na svém webu kromě celé řady velice zajímavých věcí taky odkaz, na kterém si můžete pořídit vstupenky na letošní holbu. Ta se bude u Opavského Stříbrného jezera konat od 24. července a nabídne celkem 13 kapel, kterým vévodí kdo jiný než Pretty Maids z Dánska. Mimo ně se můžeme těšit na Proteuse, Citron, Tři sestry, Aleše Brichtu a další borce, kteří nás tam budou bavit dva dny po sobě. Základní vlezné vychází na 1299 kaček, ale můžete i trošku přitlačit a zaplatit si exkluzivní VIPky, které nabízí celou řadu výhod. Jakou variantu zvolíte, to už je jenom a jenom na vás. Každopádně budeme rádi, když se tam potkáme. Pojďme dál. Zakázané ovoce anebo Running Wild, tak to je další hudební nabídka, do které se pustíme za malou chvíli. Dobré ráno, přátelé.
1: Radio Čas Rock.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
3: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
4: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Křetův poklad. Na rádiu Čas Rock.
1: No a je zase tady, ano, Křetův poklad. Čtvrtý v pořadí to bude 725 33 1155. Číslo sem do studia rádia Čas Rock.

0: Tak, máme pátek, víkend na krku, Skřetův poklad je tady, v něm hromada peněz a na ten víkend by to možná bylo i zapotřebí. Co říkáš, Andreo? Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak ti říkají jinak?
1: Aiko, Andy, Andreo.
0: Aiko, takže ti můžu říkat Aiko?
1: Můžeš.
0: Dobře. To byl i nějaký pes, ne? Nebyl to Goro?
1: Nevím.
0: Dobře, Aiko, nechtěl jsem se tě dotknout. Tak, máme před sebou opět boxy, které budeme pomalu, ale jistě otevírat. Znáš princip naší soutěže?
1: Ano.
0: Jo, takže nemusím to furt omílat dokola.
1: Nemusíš.
0: Dobře, to si hodná. Takže můžu otevřít první?
1: Ano.
0: Jedem.
2: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
0: Tak, to si asi tušila, ne, že tam je. Končíme, nebo jedeme dál?
1: Ne, jedeme dál,
0: jistě. Jedeme dál, dobře.
2: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: No, takže máme 200 korun českých.
1: No, tak ještě dáme.
0: Dobře.
2: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 300.
0: 300 korun českých. Tak, není to tak dávno, možná dva dny zpátky, kdy jsme taky měli na drátě nějakou takovou něžnou, nějakou něžný tvor a já jsem se jí přál, kolik tak stojí třeba udělat si nehty a tak dále, no, kolik si je rtěnka a ona mě úplně překvapila, že za 3 kila si tu rtěnku nekoupí, je to tak?
1: Jo.
0: Můžete mi říct, kde to nakupujete?
1: Já to nepoužívám rtěnky, takže...
0: Jo tak, takže ty takže ty, dobře, takže 4 kila můžu hodit?
1: Můžem.
2: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
0: 400 kaček je doma. Kromě rtěnky používáš teda něco jiného?
1: Řasenku.
0: Řasenku. A ta vyjde na kolik?
1: No, tak těch 200 pade.
0: Na jedno oko?
1: No. No.
0: Na obě oči?
1: No. A to 5 kilo by bylo super.
0: A ta řasenka, to je na více použití?
1: Ano, na více.
0: Aha, takže dáme 500, zkusíme to?
1: Jo.
2: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 500.
0: No výborně, 500 korun je zatím doma. Nechceš trhnout Denise? Ten v minulé hoďce vyhrál 5 kilko, tak co, hodíme ho, ne, trošku?
1: No, já nevím, jestli už neskončit.
0: A proč bys to dělala?
1: Tak ještě jednou?
0: No jeden.
1: Na poklad.
2: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
0: Máme 600 korun českých, tak, teď mi řekni, na víkend chystáš co?
1: Na víkend já mám závody.
0: V čem?
1: No, bench pressu.
0: Bench press, my, co jsme hlupáci, si to neumíme nějak jako představit, co to je.
1: No, budu ležet na lavičce a zvedat těžkou váhu.
0: Jakože nějakou chlapa?
1: No, kežby.
0: A kolik tak zvedneš?
1: Já nejvíc rekord mám 115 kilo.
0: 115? Pošleš mi pak fotku sebe?
1: Můžu.
0: 115 kilo, tak to je to ti radši budu říkat Andrejko. 115 kilo, dobře, dobře, tak jsme u těch, tak to je ale hodně, jak dlouho to trénuješ?
1: 6. rokem.
0: No tak to je neuvěřitelné, jak tě to napadlo?
1: No, já nevím, já jsem kdysi po porodu vypadala jak bečka.
0: No.
1: Začal jsem cvičit a nějak jsem se toho chytla, no, toho bench pressu a těch mrtvol.
0: Tak to je
1: no.
0: Zajímavé, takže to jsou závody a kde se konají?
1: No, teďka budou v Olomouci zítra.
0: Výborně, a to, kolik je tam soutěžících třeba?
1: Dost. Já si počítám, že tam bude tak těch 200 závodníků určitě.
0: Hele, tak já si myslím, že kdyby jsme šli ještě dál, jako bylo by 700 korun, to znamená, to už by se dalo, ne? Na naftu to by vyšlo tam a zpátky?
1: No, možná jo.
0: Tak co?
1: Jo. Tak dáme ještě jeden a poslední.
0: Tak pojďme.
1: Jo.
2: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 700.
0: Stačí se toho nebát. Co?
1: Konec, ne, radši.
0: Co se, já nevím, ale tak je venku hezky, je pátek, ty máš zítra závody, můžeš být veselější.
1: No, já se bojím, že dám další pokus a nebudu mít vůbec nic, ani na tu naftu.
0: A co když ne? Co když pojedeme až do nekonečna?
1: No, to by bylo fajn.
0: No tak, když kdo nehraje, nevyhraje. Pojď ještě jednou. Jedem.
2: Otevírat box rádia Čas Rok, který je plný peněz. 800.
0: Uf, už jsem se zlekl. 115 kilo zvedá, já mám 126. ty bys jenom zametla. Tak to vyšlo, naštěstí mi spadl kamen ze srdce. Co je těch 9 kg ještě?
1: Ne, stačí, necháme tak.
0: Jsi si jistá?
1: Jo.
0: Výborně, Andrejko, končíme 800 korun českých, já si to tady musím poznačit, protože, víš, proč si to musím poznačit?
1: Ano.
0: Protože zkusíme teďko úplně mimo hru další kolo? Dobře.
2: Otevírat Box Rádia Časrok, který je plný peněz. 900.
0: Takže 900 by tam bylo. A teď počkej, jo, chvilku, já to tady musím trošku promazat. Protože ti teď pustím, kolik jsi vyhrát mohla. Můžu? Tak pojď.
2: Otevírat Box Rádia Časrok, který je plný peněz. 1600.
0: Toto bylo v banku. Co říkáš?
1: Pěkně. No, tak to
0: nevadí,
1: je.
0: Nevadí. Vyhrála si polovičku z toho. Říkám to dobře, říkám z matiky si měl čtvrku 800 plus 800 je 1600. Aha. Dobře, tak je to fajn. Takže já ti moc gratuluji a ještě k tomu navrh, jak to říkáme úplně všem, kteří hrají a nevyhrají, dostávají dárkový balíček od firmy Investona. Tak jsi spokojená?
1: Úplně nejvíc, moc děkuji.
0: Není vůbec zač. ACDC ještě navrh, takže komu?
1: Těm, co poslouchají.
0: Dobře.
1: A jim nejkrasný.
0: Dobře, ty jsi za volantem?
1: Prosím?
0: Ty jsi za volantem, nebo používáš handsfree?
1: Jo, já jsem za volantem.
0: A jako to je tvé zaměstnání, šofér?
1: Ano.
0: Já už se radši nebudu navíc ptát. Zvedneš to 15 kilo, rozvážíš balíky, ty jsi prýmá ženská holka. Tak ti moc gratuluji a se ti zítra ty závody podaří. A když tak napíš nám, děkuji. Jak jsi dopadla.
1: Dobře, napíš.
0: Jo, výborně, takže počkej mi ještě na telefonu, a si napíšeme všechny potřebné údaje, ano?
1: Ano.
0: Tak to si ještě jednou moc hodná, já ti moc a moc gratuluji, no a co? No a jdem dál, ne? Tak vydrž.
1: Tak jo,
3: partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
8: Máš to vysoko, máš to daleko.
9: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
10: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
11: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
12: Jaký si to uděláš, takový to máš.
13: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
14: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: rok.
1: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
2: A James Hetfield z roku 1996.
1: Co prosím?
2: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica. Ostříhané hlavy ukázali.

Toto byli Megadeth, kteří nám ukončili tuto hoďku, bude přesně 9. A v těch následujících 60 minutách třeba Chris Cornell, tak jako Hinder. A možná nápad, co si dát k dnešnímu obědu. Pepřo, knedlo, zelo od Penzistoru. Tak to na rádiu Čas rok bude určitě vypadat.

0: Vesela hrdina.
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Čas Rock. Čas Rock.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
0: Radio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré páteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku začíná plavební sezóna. Provoz na řekách i dalších vodních plochách zesiluje. Státní plavební správa eviduje bezmála 23 tisíc malých lodí a 100 velkých, které přepravují lidi. Chystají se proto kontroly a preventivní akce.
9: Morava aktuálně.
8: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí bezmála 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
10: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
8: Zájemci můžou o dotaci žádat od konce června. Olomoucký magistrát omezil provoz, stal se totiž součástí cvičení krizového řízení Blackout 2026. To má prověřit připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek elektřiny. Mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Tým jedné ze tří hostitelských zemí si na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistil první 3 body. Soupeř dohrával v 9. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.

0: Pep, ti nám na rádiu čas rok zpívali o tom, jaké to je být tak trošku jakože hyperaktivní a tak dále. Ale úplně opak, na pohodičku to mají kluci s motokopaním, kteří jsou právě teď v Řecku. Pavle, ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, zdravím všechny do Česka.
0: Nazdar. Takže co, máte to tam na pohodičku?
1: Máme.
0: Máte, tak to je dobře. Slyším, že handsfree neslyším, takže ještě asi jste se nevydali na cesty, tak jak to máte dneska?
1: Ne, teď se zrovna balíme a připravujeme se na horký den. Je to sice blbé říkat, když vím, jaké počasí u nás.
2: Ale dneska tady svítí slunko, he.
1: No, krásné, tak paráda. Tak ještě ty stupně, ale my vám to tam přivezeme.
0: To byste byli hodně ještě, no. Tak, dobře,
1: takže chystáme oběd ostrov. Chystáme se oběd do ostrov, na který jsme včera přijeli odpoledne trajektem. A je to ostrov Elafonisos.
0: Elafonisos. Kolik to asi tak dělá kilometru oběd ten ostrov? No to bude chtít jezdit furt dokola až do večera, nebo víš jak, v těch postřížinách, až mi dojde palivo?
1: Jo, tak tady zaprvé upozorňují na to, že je tady na tom ostrově jenom jedna benzín pumpa, takže všichni si mají natankovat předtím, než tady vjedou.
0: Ano.
1: Tak jsme samozřejmě neposlechli, ale máme 3/4 nádrže, takže to by mělo vyjít. A ono, ten ostrov je malinký, ten ostrov se dá objet opravdu od zhora až dolů, je to nějaká čtvrt hodina, když to vezmu přímou čarou, jo, takže ostrov je malinký, ale samozřejmě
0: spousta
1: je tady vnitrozemí, je tady spousta zajímavých míst, jsou tady vyhlášené nějaké pláže, které jsou při nějaké úplně top světové, takže jsme na to moc zvědaví. Říkají tomu tady evropský karbík, tak se na to podívat.
0: To je sama pláž tam, jak tak slyším od tebe. Včera, předevčírem, teď. Už tam
1: tak ono v tom horku, no jasné.
0: V tom horku jako, jasné.
1: V tom horku vždycky se chce někde splážit. No a samozřejmě v těch horách navštívili jsme nějaké jezera, sice po cestě, ale tam většinou tam není co, tam není kde, takže aby hledávat někde bazény uprostřed ničeho, to taky není úplně jednoduché. No.
0: Výborně. Včera na večeři bylo třeba co, kluci?
1: Včera jsme měli na večeři, já jsem měl špagety z Dary moře, a Ivo měl risotto taky z Dary moře.
0: No tak jak taky jinak, když to u moře, že jo? A na snídaňku?
1: Na snídaní byly vejce benedikt s toastem, s rukolou a samozřejmě fresh juice, tady nesmí chybět, protože tady jsou hned vlastně vedle toho ostrova, tady jsou obrovské plantaže pomerančů, ale fakt jako mega, takže už víme, odkud se ty pomeranče z Řecka vozí. A i když jsme se tam zastavili a tak dále, tak ti lidi jsou úplně úžasní, ti nám chtěli hned dávat tašky pomerančů, asi neví co s tím.
0: A nešlo, jo, jako se na řídítka jet?
1: No, šlo by, no, ale blbě, no.
0: Takže vyzkoušeli jste?
1: Jo, vyzkoušeli jsme, máme nafoceno, samozřejmě natočeno, takže zdokumentováno, ale fakt ty plantáže jsou obrovské, já nevím, čemu bych to přirovnal, u nás asi k ničemu, ale kdo zažil třeba Španělsko a skleníky ve Španělsku, tak to je asi něco podobného, akorát, že tady je bez těch skleníků teda.
0: Neuvěřitelné. Tak, tradiční otázka, stroje poslouchaj.
1: Stroje zaklepat musím, perfektní, všechno v tomto směru úplně super.
0: Všechno v pohodě, zdravotní stav?
1: Mi drží. Zdravotní stav v rámci našich možností taky dobrý.
0: Dobrá, takže když to zhrneme, kolik je dneska před vámi? Já vím, že budete jezdit do kolečka, ale teda kolik zhruba?
1: To fakt neumím vůbec odhadnout, jestli to bude 30 km, 40 km, fakt nevím.
0: Jedete si to prostě dneska užít?
1: Jo. Jednu maličkost, co bych chtěl asi všem motorkářům, co se chystají teďkom do Řecka někde. Tak to, co se povídá o tom, že ty silnice kloužou, tak ať si dají všichni pozor, fakt kloužou.
0: Jo, jako?
1: I když jsou suché, fakt kloužou.
0: To je tím horkem?
1: No, oni tady přidávají nějaký křemíčí tam do toho asfaltu, ptali jsme se na to, a ten křemíčí tam dělá to, že se ten asfalt neroztopí, ale samozřejmě zároveň i klouže. A pak tady mají ti řekové jednu takovou povídačku, že z každého druhého auta tady chčije olej, takže ještě napij tím olejem a klouže to ještě víc.
0: Takže hoši, hlavně opatrně, kdybychom se neslyšeli, protože já tady zítra nejsem, tak pěkný víkend. Budete cestovat i zítra, nebo si to užijete?
1: Zítra už odjíždíme z ostrova pryč, takže zítra budeme určitě cestovat.
0: Dobře. Tak snad se s vámi někdo spojí touže na tom, kdo tady bude. Tak, pozdrav Ivoše, kluci, šťastnou cestu, posílejte dál fotky, videozáznamy, ať to můžeme šoupat na naše sociální sítě.
1: Moc děkujem a všechny pozdravujem domů, samozřejmě i naše milované ženy a děti.
0: Jak tak jinak, oni by vám to nezapomněli. Šťastnou cestu, ahoj.
1: Díky, ahoj. Rádio.

0: rádiu Čas Rock.
1: Tak, máme pátek, no a to se přímo k tomu nabízí. Povědět si o tom, co se kde chystá a nechystá. Transport Show Truck and Bus Brno 2026. Kdy, jak, co? No přece dneska a zítra. Kde? Brněnské výstaviště Pavilon P a taky venkovní plochy. Co nás tam všechno čeká? Podle názvu je jasné, že tam budou traky, autobusy a všechny velké stroje. Taky dakarský speciál Aleše Loprajze. Show na motorce Adama Pešla, spanilá jízda traků centrem města, workshopy, Burger Festival, Transport Fest, měření zraku, autobus HC Komety s autogramiádou a bohatý doprovodný program pro veřejnost a rodiny s dětmi. Tak to tady píšou pořadatelé. A co je to nejdůležitější, že to všechno úplně zadarmo. Ne, že jako si tam koupíte sodovku, kofolu a nemusíte za ní platit, ale vstupné do těch pavilonů a do těch venkovních ploch bude úplně zadaču. No a to se jen tak nevidí. Takže jestli nevíte, co s načatým víkendem, no tak máte možnost. A jestli se u vás něco chystá, tak to klidně šoupněte třeba na náš WhatsApp s číslem 725331155.
0: Rokové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Čas Rock. Pravé rockové rádio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Není hudba jako hudba. Ta pravá rocková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
0: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Rádio Čas Rock tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Rádio Čas Rock.

0: Rádiu Čas Rok za sebou, no a další muziku bude vybírat Román, kterého zdravím, ahoj.
1: Zdravím tě, Honziku, zdravím celou rokovskou bandu, která si užívá krásného víkendu.
0: Konečně, hezky, co ty chystáš na víkend?
1: No, zítra si chceme, v sobotu si chceme vyjet do Karviné na ty dny, podívat se na Arakaj, na škvory a...
0: Taky dobrý tip. Výborně, tak díky za něj. No a teď Halloween, komu?
1: No hlavně pro mojeho miláčka, který doma leží, sedí nebo uklízí momentálně, nevím. No, je nemocná.
0: Tak budeme držet palce a přejeme brzké uzdravení.
1: Určitě a už se na ní moc těším.
0: Jasná věc, takže letí to jenom pro ní. Halloween je nachystaný, ještě jednou přání brzké uzdravení.
1: Díky moc.
0: Dej se krásně a pěkný víkend. Ahoj. No a přátelé, já se s vámi pro dnešek loučím. Za malou chvíličku by si vás měla převzít Kikina. Bylo mi ctí, mějte se krásně, užijte si víkend a budu se na vás těšit zase v pondělí v normálním čase 10:00.

0: Jazz Rock. Pravé rockové rádio. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.jazzrock.cz. Nejsmén rádio. Jsme Jazz Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Jazz Rock.
5: Jazz Rock.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
9: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
14: Volejte bezplatně 800 800 872.
15: Stavebniny Janík. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
16: Stavebniny Janík.
15: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
17: Už nestrácej čas.
18: Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: řetězech kapela Bastard v závěru 9. raní. No a máme tady děcka pátek. Dívejte se, jak zdárně jste to doklepali do závěru týdne. Dobrý, ne? No, já vám gratuluji, že jste to přežili. Ovšem, teda pravda, že jako se nemá křičet hop, dokud se nepřeskočí, že ano. Přece jenom je před náma ještě nějakých těch pár makajících hodin, ale nebojte, ono to uteče a já vám to budu zpříjemňovat muzikou. Už jsem chtěla říct jako svojí společnosti, ale to by znělo moc nafrněně. Takže to necháme u té muziky, o kterou si samozřejmě můžete z části říkat i vy a ovlivnit náš playlist. Takže dávejte vědět, co byste tak jako při pátku rádi slyšeli. Nezapomeňte, že dneska v podvečer vám budeme věnovat celou hodinku po 18. kdy si budete hrát moc sami sobě si navzájem. No ale teď je 9:56 a po 10. David Koller. Jestli se vážně hodíš, nevím, nejdu spát. Taky dorazí Mr. Big. A přihodím třeba i Dream Theater. Já jsem Kiki Střelcová a přeju vám co nejfajnovější páteční den. No a pokud máte soutěživého ducha, tak být váma zůstanu na příjmech, protože si o tomhle téma pohovoříme po 10. víc. Tak teď už štafetový kolík letí do redakce a vám ať to v práci pěkně ucejpá.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelený střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady.hanys.cz.
9: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře. To pravé místo pro vás. Kde to hoří?
10: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
9: www.hphservice.cz.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Dobré páteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O karavany je čím dál větší zájem. Půjčovny zažívají nápor zákazníků. Lidé, kteří plánovali vyrazit na dovolenou v červenci a teprve teď začínají hledat vůz, už podle televize LTV Plus úřady firem neuspějí. Češi si taky připlácejí za luxus a prostor.
13: Morava aktuál.
12: Obyvatelé ostravského jižního obvodu opět rozhodnou o své budoucnosti. Rozjíždí se už 11. ročník participativního rozpočtu. Jak nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová, za uplynulé roky se realizovalo už 97 projektů.
14: Nejčastěji se jedná o dětská a sportovní hřiště nebo úpravy veřejných prostranství, například nové záhony, lavičky či odpočinková místa. Nechybí ale ani originální nápady, jako jsou třeba včelí úly, knihobudky nebo kuličko dráha. V těchto dnech navíc vzniká lezecká stěna na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském lese, která bude obyvatelům sloužit už na začátku léta.
12: Příjem návrhu probíhá do 30. června. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem pro novorozeně bylo loni ve Zlínském kraji stejně jako v předchozích letech Jakub. Mezi dívkami došlo ke změně. Nejčastěji rodiče dávali jméno Viktorie. Ta vystřídala Elišku, která žebříček vedla v předchozích letech. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále nejvyšší soutěže doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se tak v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku titulu. O triumfu můžou rozhodnout

0: přátelé, jak víte, nově od tohoto týdne tady zase řádí náš skřet Rádia Čas Rock, který ovšem, vlastně víceméně všem, dělá radost, jo? Byť si nějaké té finanční částce nepřijdete, tak dostanete aspoň jako takovou cenu útěchy balíček od společnosti Investona. No a dneska už za sebou máme jedno výherní úspěšné kolo, takže ještě jednou velké gratulace. No a v rámci dnešního dne se ještě můžete těšit celkem na 3 soutěžní kola. A já už vám můžu v těchto chvílích prozradit, že vy se soutěživým duchem žhavte telefony v této hodině. I když to teďka ještě nebude, tak někdy třeba jako příští půl hodince, řekněme, se vám bude hodit číslo sem do studia 725-33-1155. Já vám samozřejmě ještě zavčas dám vědět, no a pak se pokusíme si přilepšit ten domácí rozpočet o nějakou kačku navíc. Tak držím palce a nebojte, včas vám dám echo.
1: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Úžasně pohodový Stereofonix. V pátek 12. června, krátce po čtvrt na 11 dopoledne. No a přátelé, na rádiu Čas Rok se teďka tak nějak jako podíváme na to, co nás čeká a nemine. Co se týče dnešního počasí, tak na západě republiky, tam teď v první polovině dne máte jako zataženo. V průběhu pátku se můžou objevit i nějaké ty srážky. Co se týče východu republiky, tak tady máme od rána krásně polojasno, Oskar svítí. Mimochodem, kde teda svítí, tak vězte, že zapadne nějakých 11 minut po 21. večerní, takže nás čeká opravdu další krásný dlouhý den. No, sice ráno, pravda, bylo dost mokro, takže přes noc zjevně sluchlo, ale Střelcová spí jak zabitá, jo? Takže já prosím vás o ničem nevěděla, pro mě to bylo ráno překvapení. Každopádně teploty na severní Moravě a ve Slezsku do příjemných 19 stupňů, na západě o něco míň okolo 14. Aktuálně máme mezi 14 až 17 stupni. No a když se podíváme na ty nejteplejší místa, tak ta hlásí Olomouc, konkrétně Olomouc Droždín a taky Frenštát pod Radhoštěm, příjemných 20 stupňů Celsia. No a nejchladněji je v Nejtku. Tak zdravíme nejen tam, ale všude, kde Čas Rok ladíte, posloucháte, tak i u vás v robotách, ať vám to pěkně odsejpá. No a co předpovídá Milan Gelnár na dnešek? Tak o tom už on sám právě nyní.
1: Pátek bude v mnohem navazovat na předchozí den. Zejména ve stazích to může stále skřípat, tak bude nejrozumnější co nejvíce pobývat v přírodě, meditovat a snažit se chovat vstřícně a diplomaticky. Pokud to nepůjde, bude lepší vyhledat ticho a samotu. Co se týká jednotlivých znamení, tak Araci spojí svou bystrou mysl s novými záměry. Štíři budou čerpat sílu ze svého nitra a ryby vytvoří něco, co pohladí po duši i ostatní. Beranům ušetří trocha diplomacie spoustu konfliktů. Lvi budou řešit, zda si chtějí komplikovat život romantickým splanutím a Střelci otevřou své brány k experimentování. Býci budou díky pozitivnímu naladění vyzařovat velké charisma. Pany mohou dál s úspěchem sdílet své myšlenky, kozorozy přijmou možné životní lekce s nadhledem. Blíženci otočí konfliktní situace ve svůj prospěch. Máhy odhalí pravé důvody svého rozpoložení a vodnáři zjistí, že všechna ta týdenní námaha stála za to. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Pranto Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Páteční dopoledne na rádiu Čas Rok máme v plném proudu, máme krátce po půl jedenácté a já doufám, že všem se tak nějak jako daří, že vám to odsejpá a jde vám ta práce pěkně od ruky. No, ne, že bych se teď tady jako chtěla, přátelé, chlubit, jo, ale musím děcka říct, že mám kolem sebe fakt úžasné lidi a je fajn, když vám to tak člověk jako někdy připomene, protože přece jenom, co si budeme asi všichni, máme jako tendence v tom životě to, co máme, vnímat jako samozřejmost. No a já, co se týče těch úžasných lidí, tak mám obzvlášť teda kolem sebe úžasné ženy, kamarádky, za které by se slušelo jako i dýchat, když by bylo potřeba. Jako to, co oni dokážou, jo, kolik toho dokážou unést, snést, vydržet, jako klobouk dolů před nima. Jedna z nich mi dneska zrovna státnicuje, takže Střelcová tady má možná větší nervy, než ona chudák sama. No a druhá nás teďka ladí, přátelé, v Německu. Takže zdravím moji milovanou Německou do Nördlingenu. Jo, doufám, že jsem to řekla hezky, spisovně, tak jak se to má. Nicméně, přátelé, já to jako tak nějak sfouknu s takovou pozvánkou, jo. Oni tam teďka v tom krásném historickém městečku, opravdu s velkou historií, mají v těchto dnech takový svátek slavnosti, říká se tomu mes, zrovna jsem to dneska se Zuzkou probírala, a jako tam bude to, čo, prej se tam dokonce tancuje i na stolech, jo. Takže jsem říkala, že my Češi bychom si jako v tomhletom možná někdy měli brát i příklad. Nicméně, a hned zabíhám do podrobností, to, co jsem vám chtěla říct, že kdybyste náhodou čistě teoreticky, jako jo, se třeba vraceli z dalekých pracovních cest a jeli přes Nördlingen, tak prosím vás, stavte se tam, bude tam to, čo. A ta nejpěknější, nejvnadnatější a s nejčervenějšíma vlasama, to je ta moje děvucha. Tak jako, když tak s ní můžete hodit slovíčko, jo? Že se znáte přeze mě. No, tak prosím vás, my si teďka pojďme dát Metaliku, o kterou si ta moje Zuzanka řekla, no a nezapomeňte, že my budeme i za chviličku soutěžit, jak jsem slíbila. Nezapomněla jsem, ale teď už slíbená muzika. Čas Rok.

Čau ve spolek, je před námi další díl pořadu Víkend a my se v něm podíváme na několik chystaných koncertů a bude i jedno zajímavé hudební spojení. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc

0: obuv ví.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 872.
5: Nemusíš být Černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.

0: No a je to tady, přátelé. Tady už teďka linka Radia Čas Rok vyzváněla v uplynulých minutách i mrvére furt ne, přátelé. Doteď jsme nesoutěžili, ale nyní ten moment přichází. Takže kdo si chcete přijít k těžkým penězům, to uvidíme, co tentokrát zase skřet přinese nebo nepřinese, tak určitě vytočte linku 72533 1155. Může se vám to oplatit, teď mi došlo, že jsem to číslo řekla strašně rychle a že třeba mezi sebou máme i méně bystré posluchače, kteří třeba to číslo úplně nepamatujou tak nějak jako automaticky, tak prosím vás ještě jednou 72533 1155. Kapíš to? No a kdo se mi dovolá? No, když máme ten pátek, no budiš, budu na vás hodná. Jako třetí v pořadí, tak půjde do souboje s naším skřetem. Snazala, moc nám ho nezlikvidujte, jo? My ho budeme ještě potřebovat.
1: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Das Rock.
1: No a jdeme na to. Třetí volající je na lince a tím je pro tohleto dnešní páteční dopoledne Hans. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak co, máš soutěživého ducha, soutěží rád?
2: No soutěžím teda, no snažím se.
1: Snažíš se, no tak uvidíme, jestli to dneska vyjde. Ať to neprotahujem, řekni, až budeš připravený a jdeme na to.
2: Tak můžem.
1: Dobrá.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: No ale podívejme, to jsme začali teda hodně vysoko.
2: No, to je pěkné.
1: To je hezké. Tak co s tím? Stačí, nestačí, jdeme dál, nejdeme ale dál?
2: Dáme ještě dále.
1: Dobrá, tak otevírám další políčko.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
1: No ale podívejme, to je při pátku teda dají celkem skřet, co?
2: No to jsem měl v pondělí a nechal jsem mu to, tak já to zkusím ještě jednou.
1: Ještě jednou, dobrá, jo. Tak jdeme na to. Do třetice všeho dobrého se říká.
3: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. A nemáš nic.
1: A do prdele. Jo, říká se do třetice všeho dobrého, ale taky zlého. No tak Hanzi, mrzí mě to, bohužel teda nezískáváš nic, ale nezoufej. Hele, soutěžit budeme ještě v následujících týdnech, tak to můžeš třeba zkusit znovu.
2: Jo, jo, dobrá.
1: Tak, tak
2: jo.
1: Se měj krásně a ať se ti daří a pěkný víkend. Jo. Čau.
2: Zatím taky, čau.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Na rádiu Časrok nám dozněl David Koller. Víc už toho, přátelé, bohužel do téhle hodiny nenarveme. Za necelou minutku odbije 11. Tak ať to zbytečně nezdržuju a neprotahuju. Taky pojďme přivítat, dáme také prostor Marcelce Fabiánové s čerstvýma zprávama. No a na kecání dojde prostor po 11. Bude ho spoustu. Tak mějte fajn páteční dopoledne. Kiki Střelcová vás zdraví z rádia Časrok.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: 60%. XXX Lutz.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Hodové páteční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které jsou v platnosti dnes. Benzín se může prodávat maximálně za 1,40 korun a 4,40 haléřů za litr. Nafta za 9,30 korun a 9,50 haléřů za

0: protože zájem seniorů dlouhodobě převyšuje kapacitu služby, tak řešíme s městem rozšíření služby až o další dvě vozidla. Ta by měla začít jezdit ještě v průběhu tohoto roku.
1: Do české volejbalové reprezentace se před domácím turnajem Evropské ligy v Jihlavě vrátil nahrávač Luboš Bartůněk. V horácké aréně se semifinalisté loňského šampionátu utkají dnes s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pohodové páteční dopoledne přeje Honza Gavelčík.
2: A říká se, že karma je zdarma, že? No ne nadarmo. Tak Honza před pár dny mě tady uvedl jako Honzu Prokeše a já ho dneska jako Marcelku Fabiánovou. No tak jsme si, Honzíčku, aspoň 50-50, no jo, no chápete, jo. Člověk čeká někoho a přijde nakonec někdo jiný. No ale tak já věřím, že i to chápete, že to se obzvlášť při pátku stává, že? No nicméně, přátelé, máme 3 minuty po 11, tak pojďme odpálit tuhle novou hodinu další skvělou muzikou.

Troufnu si říct, že song On The Beach snad jako dokáže sklidnit i toho největšího nerváka. Tak doufám, že vám to teďka při poslechu Rádia Čas Rock přišlo pěkně při pátku dopolední vhod. No a přátelé, za chvilku už jedna senzace, o které se teda pravda našim předkům určitě ani nesnívalo. Na podzim letošního roku nás totiž čeká, řekla bych, celkem zásadní a přelomová věc týkající se trasy Praha-Poprad Tatry. Hej! Pojdeme na Slovensko. A kdyby jsme jenom šli, to budete čubrnět. O jakou novinku jde, si řekneme za pár minut a ještě předtím vám připomenu, co můžete vyvádět o tomhle víkendu. A že toho je, stačí si jenom vybrat. Teď už další muzika. Fajn poslech.

0: playlistu Radia Čas Rock jako vyloženě zasazení cíleně, aby vám to tak jako pěkně pěkně odsejpalo v práci. Tak doufám, že pomohlo. Komu ne, tak přátelé, já nevím, co s váma, jo. To už možná pomůže fakt jedině svěcená. A nebo prostě to už teďka před obědem zabalit v práci. Říct šéfovi, nemůžu dál, nejde to. No a dodělat to až příští týden. No nicméně, před náma je víkend.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rock.
0: A s tím chce určitě spousta z vás nějak efektivně naložit a já tady pro vás mám jednu špicovní akci, která jako, když tam půjdete, tak za vstupné neutratíte jedinou kačku. No to je sen. To je Truck and Bus Brno děcka, který začal dneska, doslova před chvílí, po celý dnešek a zítřek můžete zajít či zajet, obdivovat na brněnské výstaviště nablízkané automobilové obry. Jde o akci s uvolněnou atmoškou, která se jako těší na všechny nadšence této Truck and Busové záliby. No ať už je vám 5 nebo 70, to je úplně šuma fuk, hlavní je si to užít. No a že bude čeho užívat? Kromě výstavy těchto strojů se návštěvníci můžou těšit třeba i na Aleša Loprajze, známého to závodníka, a spolu s ním dorazí i jeho dakarský speciál. Takže bude opravdu co obdivovat a na co se koukat. K tomu skvělé žrádlo, nemusíte se bát, hlady tam rozhodně nepadnete, takže zbytečně si nemusíte zacpávat baťůšky svačinkama, protože součástí akce je Burger Festival. Neberte to!
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
4: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
5: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Dave z Hané píše na WhatsApp Rádia Časrok. Čau Kiki, nechci poučovat ohledně angličtiny, ale bitch musíš říct trošku dlouze. Bitch, když to řekneš krátce, bitch, slyšíš bitch. Hele, Dave, klidně poučuj, co já myslím, že kdo tak nějak jako mě aspoň trošku zná, tak ví, že angličtina není vůbec moje silná stránka. Každopádně já ti děkuji za toto vzdělávací angličtinářské okénko. Jestli tam máš ještě něco navíc, jsem s tím. Opravdu jako není moje silná stránka. Nicméně, co je mojí silnou stránkou, tak to vás vyzvat k songu na přání. Abyste si napsali nebo zavolali na číslo 725-331-155. No a třeba mě taky můžete ještě poučit v nějakém dalším anglickém slovíčku. Ale prosím vás slušně, jo? Přece jenom, jako máme něco málo po 11:30, tak aby takové ty umírněné posluchače přece jenom netrefil šlak.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Sešlo se mi tady na čas roku hned několik požadavků, tak to pojďme postupně odbavit. Karel píše, že by chtěl nechat zahrát rockové bandě Do Otem v Husinci na Šumavě. Aerosmith prej odpočítávají poslední hodiny pracovního týdne. Tak synci, držím palce, ať už vám to sletí co nejrychleji. Potom Romča, ten by si zase rád něco od Krucipisk, prej natírá palubky na pergolu a hodila by se mu k tomu nějaká ta živější hudba. No a taky máme zahrát pro všechny za kulatou lopatu něco od Butcher Babies. No tak uvidíme, bohužel tady to poslední se nám nepodepsalo, tak ani nevíme kam to, nebo od koho tento vzkaz je. Nicméně já mám aktuálně nachystané Aerosmith a vám popřeju fajn poslech a nebojte, nezapomněla jsem, že vám tady dlužím jednu novinku, která se chystá v Česku na podzim, tak zůstaňte s náma. Radio Čas Rock. Pravé.

0: Oblíbený jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok. Čas Rok.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
6: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
7: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
9: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

www.horkon.cz. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mládí.

A teď už, přátelé, na čas roku k té senzaci, o které jsem slibovala, že si řekneme. V Česku se brzy dočkáme nového leteckého spoje. Nepůjde o spoj do žádné jako šíleně vzdálené exotické destinace, nýbrž do slovenských Tatier. Hej, počúvate, dobré. Pražské letiště Václava Havla bude mít od podzimu nové letecké spojení mezi Prahou a slovenským Popradem. Linka bude v provozu celoročně, no a v letním letovém řádu to vypadá, že aspoň zatím nabídne dva lety týdně, a to ve čtvrtek a v neděli. Letadlo Airbus A321 Neo, se kterým se bude do Tater létat, bude pro celkem 239 cestujících. No, komu se o tom kdy snilo, že do Tater nebudeme muset autobusem, autem, vlakem, ale rovnou letadlem? No, to tam budeme sobě dup.

0: Ladíte rádio Čas Rok, no a přátelé, máme tady páteční pravé poledne. Já netuším, kde se ten čas vzal, kéž byste to teda tak vnímali v práci taky, ale nebojte, děcka, ten víkend už se jako blíží opravdu mílovými kroky a je doslova na dosah. No a ať vám to k němu uteče co nejrychleji, tak po 12. zazní 6 AM. Teď si tak jako říkám, že bychom třeba se mohli podívat do kalendáře, že? Co se k dnešnímu datu váže. Potom si řekneme o jednom útěku, který má šťastný konec, ale nebojte, žádné těžké, závažné téma, pobavíte se. Bude taky No tak jmenuje se tak song, no děvka číslo 5, no traktor. Stejně krásné ta čeština, že? Jak se dá jedno takové slovíčko jako říct různými dalšími výrazy. Coura, běhna a tak. No, a budou i halloweeni. Moje maličkost, Kiki Střelcová, vám popřeje dobrou chuť k pátečnímu obědu, pořádně se nadlábněte, no a jak jste mohli slyšet z ukázek, tak já vám budu taky servírovat jedno lepší jak druhé. Užívejte klidného pátečního dne a zůstaňte i s námi na rádiu Čas Rok jednak kvůli muzice a taky se vám to může vyplatit, protože se můžete dozvědět spoustu zajímavých informací a taky novinek z cest. Už za chvíli.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově na ulici Československé armády. Havarovala tady 2 osobní auta a zdržet se můžete také na trase Mohelnice, Lípník nad Bečvou, kde policisté vyšetřují dopravní nehodu dodávky a náklaďáku. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko ztrácí obyvatele. V prvních 3 měsících letošního roku klesl počet lidí o necelých 20 tisíc na 10 milionů a 900 tisíc. Podle statistiků za to může stěhování i rekordně nízká porodnost, která klesá už 5. rokem. Od ledna do března zemřelo 2x více lidí, než kolik se narodilo dětí. Úbytek obyvatel navíc ovlivnil i odchod cizinců, kterým v zemi skončila platnost dočasné ochrany.
9: Morava aktuálně.
7: Obyvatelé Karviné budou v ulicích potkávat více strážníků. Městská policie zavádí několik nových opatření, které jsou

trase mezi Svatým Štěpánem a Sidonií. Finance podpoří i přípravu tras kolem Slavičína nebo Valašského Meziříčí. A čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Jižní Koreou. Druhý duel bude ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Tři minuty před čtvrt na jednu, spojení pánů Santana a Seal. No za chvilku Oasis 6 AM, avizovaní Halloweeni a kupa dalších. No a my teďka společně pojďme otevřít naši zaprášenou bichli kalendária, ve které se dozvíme, co všechno se váže k dnešnímu dni. Máme, přátelé, pátek 12. června, svátek slaví Tonče, Toničky, Antonie, které dneska mají teda svátek. No a Bruce Springsteen, třeba s Jacksonem Brownem a kupou dalších hudebníků, vystoupili před 44 lety v newyorském Central Parku na demonstraci, která se týkala jaderného zbrojení. No a koncert tehda navštívilo více jak 450 tisíc fanoušků. V 99. se solidně, pravda, plácli přes kapsu Oasis, kteří jako ve svém ofiko prohlášení potvrdili, že jako takovou omluvu zaplatili 340 tisíc dolarů Gary Glitterovi. Šlo o mimosoudní vyrovnání za to, že jako pánové z Oasis použili bez jeho vědomí a svolení část textu z Glitterovy písně Halo. No a uzavřem to českým historickým milníkem, který začal psát historii krkonošské Labské boudy, přátelé. Pro její stavbu byl totiž přesně před 57 lety položen základní kámen pro tento horský hotel v Krkonošském národním parku, no a nahradil tak původní stavbu, která vyhořela v listopadu 65. No, mimo jiné se prosím vás dneska slaví třeba den sušeného masa, jsem měla jednou, stačilo mi, to je za mě šílený hnus, a taky den červených růží, tak jako přátelé, jo, nebo hlavně pánové, kdybyste tak nějak chtěli potěšit a překvapit svoji milou, tak víte, jakým způsobem. Teď už muzika. Rádio.

0: sám, ty tak rád!
1: No, tak už dotrsal. Představte si ten malý chachar z ostravské zoo, uprchlý lemur, který zdrhnul v minulém týdnu, jak jsme se tady bavili, je zpátky doma. Lemurka ta, kterému jako nikdo teďka neřekne jinak než král Jeliman, byl týden hledaný na území Slezské Ostravy a Muglinova. No a naštěstí má teda příběh šťastný konec, lemur je v pořádku, opět zase mezi svými, i když pravda ho zatím teda jako dali do zázemí. Aby si to chudák zapamatoval. No ale víte, kde ho našli? Na třešni. Si tam tak jako hověl, seděl, rozjímal, no a užíval si ostravských krás. No jo, no, tak hold i lemur si chtěl jít vyhodit z kopejtka. Hlavně je, že příběh má šťastný konec a vy teďka tady toho slavného utěkáře můžete zase vídat v ostravské zoo. Čas rok.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No, vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
11: A Jamesa Hetfielda z roku 1996.
10: Co prosím?
11: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica.
12: Ostříhané hlavy u

rádiu. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

A teď už na rádiu Čas Rock opět přichází prostor pro někoho z vás, no a ať to neprotahujeme, ať se co nejvíc můžete vychutnávat muziky, s kterou doufám vám to v práci pěkně odsejpá, tak já jdu splnit přání od Ivana. Kikino, prosím, zahrej Limetal s větrem v zádech. Ivan Kroměříž, děkuju. Velice ráda, tak tady jsou.

0: vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Jaké pantofle?

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
4: Stavebniny Janí.
3: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu.
5: Kde to hoří?
6: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
5: www.hphservice.cz.
7: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok.
8: Radio Čas Rok.

co úspěšně tento pracovní týden uzavřeme v 15.00, přátelé, tak nám zbývají 2 hodinky a nějakých 5 minut k tomu. No a abych byla upřímná, na Střelcovou teďka těsně před 13. přišla nějaká krizovka. Normálně se mi tady tak začaly jako mžourat očka, ale víte, co mi nakoplo? Muzika, která zazní po 13. Heleďte, Bon Jovi. Have a nice day. A to není všechno. Dio. A potom něco, co mě jako doslova postavilo ze židle, protože to je song, který jsem, ty kráso, neslyšela několik let. Walking on Water, Jorn Lande a Trond Holter. Skvot.

0: tak už to zase cítím, ten příval energie. Bude to dobré, neusnu vám tady, no a každopádně já doufám, že ani na vás nepřichází klimbání, ať to zdárně do toho konce pracovního procesu společně odklepem. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju klidné páteční odpoledne, za 4 minutky bude 1. No a teď už předávám slovo do redakce.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
2: Čas Rock.
1: Čas Rock.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
10: Jaký si to uděláš, takový to má.
11: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
12: Řidiči, aktuálně pozor na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody mezi dodávkou a nákladňákem. A nehoda dvou vozidel komplikuje provoz na hlavním tahu u Pohořelic v okrese Brno-Venkov. Tady zasahují i všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rok.
12: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Lidé stále častěji jezdí na dovolenou do exotiky a riskují své zdraví. Podle lékařů totiž mnozí před cestou neřeší očkování ani další zdravotní doporučení. Z některých zemí, například Thajska, Tuniska nebo Egypta, pak vozí nebezpečné nemoci, například malárii, tyfus nebo žloutenku. Nemocnice pak ošetřují stále více turistů. Důležité je také nepít jinou vodu než balenou.
1: Morava aktuálně.
12: Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií téměř 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikuláštíková.
13: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory. Jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, rezník, uzenář, kovář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
12: Dolní Životice z Opavska se staly vesnicí roku 2026 Moravskoslezského kraje. V jubilejním 30. ročníku porotu oslnili spolkovým životem, prací s mládeží a podporou mezigeneračního soužití. Za vítězství získali 500 000 korun a postupují tak do celostátního finále. Druhé místo pak obsadila Dolní Lomná a třetí skončila Chotěbus. A volejbalistky Olomouce nebudou už hrát v příštím ročníku extraligy. Klub má údajně finanční problémy, kvůli kterým bude jen těžko získávat extraligovou licenci. Pětinásobné šampionky tak nahradili vítězky první ligy České Budějovice, které prohrály baráž s Olympem. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je

0: Lauter na rádiu Čas Rock, před náma třeba Avenged Sevenfold, Jiné kafe a další. No a protože víkend, přátelé, už je fakt téměř tady, tak vás pozvu na víkendový program Rádia Čas Rock. Ten zasvětíme Metallice, protože teďka na začátku tohohle měsíce prvního uplynuly 30 let od vydání jejich zásadní desky s názvem Load. Tak jsme se rozhodli se celou tuhle sobotu a neděli bavit a věnovat nejenom jí, ale taky tomu, jakými zásadními změnami pánové z kapely prošli, nejen těmi vizuálními, ale i těmi v ohledu stylu muziky. No, tak tohle všechno probereme. Pokud i vy si na tenhle ten zásadní moment před 30 lety pamatujete, budeme jenom rádi, když nám přispějete do vínku. Jo, a kdybyste si jako plánovali třeba co si o víkendu pustit za nějaký zajímavý rozhovor, tak určitě jako první zabruslete do našeho rockcastu Rádia Čas Rock, kterému v tomto týdnu vyšel nový díl a zpovídat se tam bude ostrý, nebo zpovídá se tam ostrý budíček, si představte. Konkrétně Tom Michalík Ivo Rašku a kromě jiného bude třeba řeč i o prvním výročí stanice Čas Rock natvrdo. Tak to jsou víkendové tipy, co můžete poslouchat. V příští hodince si pak řekneme ještě kam vyrazit. No a za chvilku už další muzika.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
5: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Věřím, že Avenged Sevenfold to páteční odpoledne pořádně nakopli, obzvlášť u těch, co to potřebují. A vy jste tak strašně milí. Píše totiž Fazol z Dobratic, že prej, jestli bude prostor, takže by jako rád kreator pro všechny a taky pro mě, ať neusnu. To je milé. No tak jo, já jsem vybrala Golden Age, tak to věřím, že nás to všechny, co to potřebujeme, řádně nakopne.

Čau ve spolek, je před námi další díl pořadu Víkend a my se v něm podíváme na několik chystaných koncertů a bude i jedno zajímavé hudební spojení. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
8: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
10: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
11: Máš to vysoko, máš to daleko.
12: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
13: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
14: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady.hanys.cz.

Naši oblíbenci Grok na vlnách Rádia Čas Rock, kteří, přátelé, zítra v pravé poledne odstartují Michal Fest, který se koná v dole Michal tady u nás v Ostravě. Vstupenky stále ještě jsou, tak určitě, pokud byste tam chtěli vyrazit, neváhejte, protože tam bude těch kapel mnohem, mnohem víc. Můžete se těšit opravdu na různé hudební žánry. Kdo máte rádi popík, tak i na ten dojde. No ale z těch rockovějších a ostřejších, co by se vám mohly líbit, tak kromě Grogu taky rock'n'roll band Marcela Woodmana, Yamaron, anebo... Říkám si MiG 21, no, kam je zařadit? No tak možná trošku tím rokem jsou taky líznutí, no ale tak přece jenom, že jo, ti dříve vyjmenovaní jsou spíš rokoví. Přátelé, my máme 13.53 a já jsem vám slíbila ještě na čas roku jeden skvost. Jorlande a Trondholter, tak pojďme na ně.

0: chvostné. Pecka z roku 2015, se kterou vplouváme do naší poslední společné hodiny na rádiu Čas Rok. Za půl minuty odbije 14. No a ať nestrácíme čas a opět v ní toho stihneme co nejvíc, tak předávám slovo Marcelce Fabiánové, mrkneme na cesty, taky zjistíme, co se kde děje nového. No a co se týče muziky, přátelé, tak se můžete těšit opět a zase na jednu perlu vedle druhé. Saxon, Metallica, Dimitri, Kontrast a spousta dalších. Tak zůstaňte s náma.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
5: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Ostravě na Balbínově ulici havarovala tady dvě osobní auta. Komunikace je momentálně uzavřena a doprava odkloněna. Dále buďte opatrní také na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice poblíž benzínky, kde se střetlo nákladní auto s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Houbařská sezóna začíná nabírat na síle. Po deštivých dnech se v lesích objevují hřiby, křemenáče i kozáci. Podle odborníků se houby vyskytují na většině území Česka. Dobré úlovky hlásí například Olomoucký kraj. Naopak ve zlínském regionu houbaři bojují se suchem. Nejlepší vyhlídky mají zatím příhraniční horské oblasti, například Beskydy nebo Jeseníky.
9: Morava aktuálně.
7: V Bohumíně se zrodil fenomén, který je na české poměry výjimečný. Šachy tu pravidelně hraje téměř 300 dětí, což město řadí mezi republikovou špičku. Jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, výjimkou nejsou ani děti z mateřinek.
10: Úspěch při náboru dětí je u nás v Bohumíně jednoduchý. Místo čekání, až děti objeví královskou hru sami nebo s pomocí rodičů, přichází ona aktivně za nimi do škol, do družin i mateřinek. Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách.
7: Na Jelení studánce v Jeseníkách začala sloužit turistům nově

Chcete si, přátelé, před víkendem jako finančně přilepšit? No, my vám na čas roku jednu takovou příjemnou možnost nabízíme a vlastně ani extra u toho se nějak nenadřete, rozhodně míň než u vás v práci. Stačí jenom, když budete na lince rádia Čas rok, která je 725-33-1155. No a až řekneme včil, tak rozhodně šáhněte po tom telefonu, protože možná se dovoláte v daném pořadí, které vám společně se Skřetem určíme. Ale ještě se hoďte do klidu, jo? Běžte si po obědě uvařit třeba kafe, ať máte dostatek energie, nejenom to dotlačit do konce toho pracovního procesu, ale taky na to soutěžení, protože co si budem, těch nervů, kolik nás to stojí, jak nás, tak

0: vás. No nicméně, jsem sama zvědavá, jestli se dneska v rámci mého působení tady podaří ve druhém soutěžním kole někomu z vás skřeta o nějaký ten chechtáček obrat. Budu vám držet palce a až přijde ten správný čas, dám vám vědět. Tak držím palce. A teď už Axel Rudy Pell.
1: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Radio Čas Rock.
1: A protože už nejsme ani krůček k víkendu a kdo ještě jste žádné plány nenaplánovali, no tak přátelé, je nejvyšší čas se jako rozhodnout pro to, co budete o nadcházející sobotě a neděli dělat. Takže připomínám další dvě skvělé akce. Hele, kdo máte rádi turistiku a k tomu oceláře, já myslím, že není o čem, vyražte s nima zítra na jejich tradiční výšlap na Javorový, vychází se v 9 ráno z Oldřichovic od Flight Parku, tam uteklo L, no a samozřejmě nepůjde čistě jen o výšlap, můžete si s hráčema pokecat, budou tam s nima různé rozhovory, doprovodný program pro vaše ratolesti, aby se nenudili, hoši oceláští se taky budou podepisovat fanouškům, chybět nebude pochopitelně ani dráček Verkáček, no a bude dokonce pro ty nejmenší fanoušky připravená taky stezka plná zábavných her a úkolů. No a kdo naopak rádi trajdáte po festiácích, tak to vás pozvu do amfiteátru ve Frenštátě pod Radhoštěm na Contact Fest 2026, který bude v průběhu celého víkendu od soboty až do neděle. Se tam můžete těšit na opravdu hvězdný, našlapaný line-up. Dorazí Čechomor, Vypsaná Fixa, třeba taky Vesna, Jiří Korn, Adam Mišík a spousta dalších. Teď už je to jenom na vás, abyste se rozhodli, kam se vydáte, a budu držet palce, ať nás to počasí co nejmín potrápí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na čsob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu a detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Rock.
1: No a bystrý posluchač nejspíš ví a tuší, že když jsem slíbila, že si dneska společně zasoutěžíme ještě jednou, takže ten moment bude muset nastat někdy teď, než vás předám do rukou Vrány. No a tak ta chvíle je, přátelé, tady. Pokud byste si chtěli přilepšit před víkendem o nějakou tu kačku, třeba na nějaký víkendový zážitek, festival, koncert, výlet, to už je opravdu čistě na vás, tak dejte vědět. Vytočte linku 725-331-155 a pokud budete mít to štěstí, že se dovoláte jako šestí v pořadí, tak třeba se vám to povede. Musíte ovšem zvítězit nad naším skřetem, který je dost zákeřný. Tak držím palce.
0: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Rock.
1: No jestli se teďka s šestým volajícím na lince Rádia Čas Rock teďka budeme smát stejně jako náš skřet, no to se uvidí v několika následujících chvílích. Já se ptám, kdo je tím šťastným šestým volajícím?
2: Čau, tady Ivo.
1: Ahoj Ivo, já tě zdravím. Ty jsi mi prozradil, že už seš teďka na cestě domů z práce. Tak nějaké plány na víkend?
2: Zatím žádné.
1: Zatím žádné. Hlavně odpočívat, doufám. Tak, výborně. No, a tak kdybychom teďka ten pracovní týden uzavřeli nějakým krásným finančním obnosem, to by bylo co?
2: To by bodlo na ty defekty a na ty operace.
1: Jo. Ty ses mi svěřil, že tě teďka trápí auto, jak jsem říkala. V klidu nejseš v tom sám, ale je mi jasné, že jako polepení těch nákladů na to autíčko by to bylo fajn. No tak uvidíme.
2: Přesně.
1: Tak se připrav.
2: Slyšel.
1: Ještě jednou.
2: Doufám, že to ten skřet taky slyšel.
1: No, skřete slyšíš, jo? Prosím tě. Buď k Ivovi milostivý. Tak. Hele, jako jdeme na to a jsem zvědavá, co nás čeká. Tak otvírám první políčko, jo?
2: Jasně.
1: Tak tvůj.
0: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
1: Ježišmarja, to už tu dlouho nebylo.
2: Takové drobné, jo? Tak jdeme dál.
1: Tak jdeme dál, dobře.
0: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: No ježiši, to se s tím teda pěkně
2: mohl
1: srdca. No, že jo.
2: Mohl by přidat ten skřet.
1: Takže co?
2: No jdeme dál,
1: OK.
0: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
2: 300 z místa a 200 po polní cestě, jdeme dál.
1: Dobře, to tu budem dlouho jako s takovou.
0: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: Dívej se, to říkám, 400, no to je krása, no tak jde to tak jako...
2: To je opravdu málo, zkusíme ještě,
1: rozumím, taky bych šla dál.
0: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz.
1: Ne!
0: A nemáš nic.
1: A máme po prdeli, Ivo.
2: Kde ho mám sehnat, abych ho mohl zastřelit?
1: Prosím tě, víš co, počkej do konce měsíce a já ti ho pak vyexperuju a můžeš si s ním udělat, co budeš chtít.
2: Jo, zaškrtit, utopit
1: jako kočku, tak prosím tě, ale hele, jako zas on je sice chachar, ale aspoň získáváš jako takovou náplast na bolístku.
2: Dobrý pocit.
1: No to taky a balíček od Investony, jo? Co v něm je, to jedno velké překvapení, prosím tě, takže mi hlavně vydrž na drátě, ať si řekneme, kam balíček poputuje. No a prosím tě, dostaneš ještě další ode mě takový bonus, vyber si nějakou muziku, kterou máš rád, která by teďka to tvé srdéčko tak jako pohladila.
2: No mě teď napadá někdy příště.
1: To je hezké. No tak dobře, no, tak katapulty ti tam šoupnou, samozřejmě může být. No a třeba opravdu někdy příště. Měj se krásně a vydrž na lince.
2: Jo. Čau, hezký víkend.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz. Jaký si to uděláš, takový
6: to máš. Nemusíš být černíků, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června. Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky. Marko.
7: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Jeden z úžasných kousků z dílny Typo Negativ, Love You To Death. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je páteční odpolední drive a od mikrofona ze studia už vás zdraví taky vaše Vrána a taky Bernhard.

0: Na bydě pátek, tak rozhodně nepřijdete o skřetu v poklad, tak jim mrkneme trošku konkrétněji na fotbalové mistrovství světa. A co dál? Jo, písničky na přání budou.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: www.horkon.cz.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Petřkovicích. V ulici u Sokolovny havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz v Havířově v ulici u Křížů. A na trase Ostrava-Ostravice u Bašky na Frýdecko-Místecku se můžete zdržet také kvůli nehodě dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock.
2: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko ztrácí obyvatele. V prvních třech měsících letošního roku klesl počet lidí o necelých 20 tisíc na 10 milionů a 900 tisíc. Podle statistiků za to může stěhování i rekordně nízká porodnost, která klesá už pátým rokem. Od ledna do března zemřelo dvakrát více lidí, než kolik se narodilo dětí. Úbytek obyvatel navíc ovlivnil i odchod cizinců, kterým v zemi skončila platnost dočasné ochrany.
4: Morava aktuálně.
2: Obyvatelé Karviné budou v ulicích potkávat více strážníků. Městská policie zavádí několik nových opatření, které jsou zaměřené především na bezpečnost a prevenci. Více uvedl primátor města Jan Wolf.
5: V současné době jsme se dohodli s novým ředitelem městské policie na drobné organizační úpravě městské policie. Vzniknou nové tříčlenné hlídky, které budou v terénu. Ten cíl je jednoznačný, a to posílit tu terénní práci městských policistů tak, aby ten pocit bezpečí našich občanů byl zase větší.
2: Zlínský kraj investuje přes 20 milionů korun do 10 cyklistických projektů. Nové stezky a lávky vyrostou například na Vizovicku mezi Zádveřicemi a Rakovou, na Vsetínsku a v údolí Rožnovské Bečvy. Stavět se bude také na Horní Bečvě a na trase mezi Svatým Štěpánem a Sidonií. Finance podpoří i přípravu tras kolem Slavičína nebo Valašského Meziříčí. A čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Jižní Koreou. Druhý duel bude ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Je to taky v pátečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock. 23. mistrovství světa ve fotbale odstartovalo. Našem se teda nepodařil úplně vstup do turnaje, ale nebudeme házet flintu do obilí. Mám tady pár perliček, jak to vypadalo naposledy, tedy před 20 lety, když hráli čeští fotbalisté naposledy mistrovství světa v roce 2006. A když se dívám na tu fotku naší repre, tak tehdy nastupovali třeba i Tomáš Galásek, Tomáš Rosický, Petr Čech, Tomáš Ujfaluši, Karel Poborský a samozřejmě taky Grande Paolo, mimo jiné. V tom roce, tedy 2006, pro změnu získal hokejový národní tým na zimních olympijských hrách v Turíně bronzové medaile. Stanley Cup tehdy v roce 2006 vyhrála Carolina Hurricanes. U nás získala extraligový titul Sparta Praha. Na čeští hokejisté získali pak

0: květnu na mistrovství světa stříbrné medaile. A v NHL tehdy v roce 2006 hrálo víc než 60 českých hokejistů třeba. Tak to jsou perličky z toho posledního působení českého náraďáku na fotbalové mistrovství světa v roce 2006. Uvidíme, jak budeme vzpomínat na to letošní. Dnešek je třeba hodit za hlavu a soustředit se na další zápas, který nás čeká ve čtvrtek 18. června. Se dobře koukám, tak to bude proti Jihoafrické republice. Takže jediné, nechte vlajky vlát. Nám stačí ty tři barvy, a to bílá, červená a modrá. A jdeme dál. Twisted Sister, taky Bad Heart, dáme se i Soul Asylum, případně Slashe nebo Frantu Sahulu a taky jednu vaši. Je páteční odpoledne, uděláme si to společně hezké. Nejenom fotbalově.
1: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem

0: úžasná ženská, která leželo u nohou nejedno město. Budeš taky ne, protože za pijánem a nejenom za pijánem umí věci a doslova a do písmene divy. Bad Woman Blues a taky Bad Heart tady na rádiu Čas Rock v pátečním odpoledním driveu. Dneska je to sice samozřejmě volnější, někomu už nastartoval víkend, ale já i tak pro vás mám skřetu v poklad, což znamená, že při tom, že je pátek, tak samozřejmě mezi 18. a 19. hodinou to bude o vás, protože to je 60 minutovka, která patří vám a budeme hrát podle vás, protože rokeři sobě. To znamená, že do 18. hodiny si někdo z vás ještě dneska ten skřetu v poklad uloví. Kdy to přijde, toť otázka, ale nebojte, zavčas napovím. No té doby muzika Soul Asylum, taky Queensryche a taky jedna vaše.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Titulárním partnerem festivalu je Holba, ryzí pivo z hor. Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Není hudba jako hudba. Ta pravá rocková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
10: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
11: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
12: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
13: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
1: A James Hetfield z roku 1996.
0: Co prosím?
1: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica. Ostříhané hlavy ukazují.

0: Operation Mindcrime, tohle byli Queen Track tady na rádiu 6 rok v pátečním odpolední dravu, připravení Remons, to je totální klasika. A vy si sáhněte po té svojí. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu 6 rok. Everybody said.

0: Surf and Bird a také Remounts tady na rádiu Čas Rok. No a na drátě už zdravíme našeho tvrdého Valacha na Vsetínské vrchy, ahoj.
1: Čau, zdravím Hankou Tratkou, zvanou ráno.
0: Jak se máš, co chystáš na víkend, povídej, přeháněj, Dane.
1: Na víkend, hej, dneska bych se šel možná podívat na ty motorky, dneska mám sraz v motorech v Brumové Bylnici, 18 hodin tam bude koncert nebo něco takového kapely, ale 21 hodin bude potom noční jízda Valeskem.
0: Ale to zní hodně lákavě.
1: No, budeme se vyjet ještě nějakou mašinu a vyjet.
0: Hele, máš ještě pár hodin na to, co si zahrajeme?
1: Dneska Aleš Brichta budeme radit a dneska bych ještě popřál všem Antonínám a zítra Antonínům.
0: Ano, ano, dneska slaví Táničky a Antoníny taky, takže holky, tato je pro vás. Dane, díky moc, parádní víkend přeju. Děkuji. Měj se, čau.
1: Díky moc.
2: Odpoledne.

0: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco. Počítejte s námi.
3: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

BBT Nickelback, to je teďka za touhle hodinkou pátečního odpoledne, ale páteční odpolední drive je dál na rádiu Čas Rock. Připraven někdo? Iron Maiden. Jeden vavánek a kruci.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Pozor! Právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Havířově v ulici U Křížů. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody 2 osobních aut a komplikace v dopravě zůstávají také na trase Ostrava-Ostravice u Bašky na Frýdecko-Místecku. Policisté tady řeší bouračku 2 vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Lidé stále častěji jezdí na dovolenou do exotiky a riskují své zdraví. Podle lékařů totiž mnozí před cestou neřeší očkování ani další zdravotní doporučení. Z některých zemí, například Thajska, Tuniska nebo Egypta, pak vozí nebezpečné nemoci, například malárii, tyfus nebo žloutenku. Nemocnice pak ošetřují stále více turistů. Důležité je také nepít jinou vodu než balenou.
8: Morava aktuálně.
6: Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií téměř 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikuláštíková.
9: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory. Jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempy, řezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
6: Dolní Životice z Opavska se staly vesnicí roku 2026 Moravskoslezského kraje. V jubilejním 30. ročníku porotu oslnili spolkovým životem, prací s mládeží a podporou mezigeneračního soužití. Za vítězství získali 500 000 korun a postupují tak do celostátního finále. Druhé místo pak obsadila Dolní Lomná a třetí skončila Chotěbus. A volejbalistky Olomouce nebudou už hrát v příštím ročníku extraligy. Klub má údajně finanční problémy, kvůli kterým bude jen těžko získávat extraligovou licenci. Pětinásobné šampionky tak nahradily vítězky první ligy České Budějovice, které prohrály baráž s Olympem. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
7: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Come Follow Me, The Answer. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, 9 minut po 16. hodině. V pátečním odpoledním driveu pro vás mám jedinečnou příležitost, jak si přilepšit. Ještě před víkendem. Skřetův poklad je tady. Tak šestý v pořadí?
1: Skřetův poklad na Rádio Čas Rok.

0: Opět se na našem telefonu odhrál Lítý boj v pátečním odpoledním driveu. Bodeť taky ne, protože tady je Skřetův poklad.
1: Skřetův poklad, Rádia Čas Rock.
0: Od pondělí jedeme Skřetův poklad tady na Rádiu Čas Rock. Tak jak střídavě oblačno. Někdy se zadaří, někdy vyhraje ta sádrová bestie, kterou někteří jako mají rádi na zahrádkách, někteří ne. Ale většinou má poklad, který si zatraceně dobře stráží a na vás je, abyste ho obalamotili. Mirko, já tě zdravím, ahoj.
2: Já taky zdravím všechny v rádiu.
0: Já to napráskám, Mirka volá z Broumovska. Dobře, tak nic. No. Je to dálka, ale je tam krásně. Já jako se musím přihrát poličičku, protože já to tam zbožňuju.
2: A já zase ráda poslouchám rádio vaše.
0: Ne, takže takhle se to krásně potkalo na trase.
2: Ano, přesně tak.
0: Výborně. Víš co, až pojedu okolo, tak vyměníme si kontakty a upeču bábovku a stavím se. To je hozená rukavice.
2: Upeču bábovku a stavíš se, to by bylo skvělý, určitě. Ráda tě uvidím.
0: Tak, ale na tobě teďka je, aby si obelstila Skřeta a sáhla si po jeho pokladu, protože Skřetův poklad od toho je, abyste ho vykopali, že jo?
2: Ano,
0: přesně. Neudělám nic, co nebude štít. No. To znamená, řekneš, otevíráme box, no. Otevřeme box, jakmile řekneš, končím hru, končíme hru. Jo? Samozřejmě, že tě ano. Budu lákat do bažiny jako bludička, ale zase na druhou stranu my vám přejem, že jo, abyste toho Skřeta dostali. Tak, jdeme na to?
2: Tak to je skvělý. Ano, jdeme na to.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Stovka je jistá.
2: Ano, tak půjdeme dál.
0: Dobře.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: Už máš učitele národů.
2: Kde?
0: Když se budeme tak bavit ještě, o bankovkách.
2: Ještě to zkusíme?
0: To je pokřik na hokej. Ještě to zkusíme, tak jdem to zkusit ještě, jo?
2: Ano.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: 3 kila na jistotu.
2: Mhm. Tak ještě jednou to zkusíme.
0: Tak pojďme.
2: Ještě.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: 400.
2: Tak ještě naposledy.
0: Naposledy ještě jednou?
2: Zkusím to ještě jednou.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: Božka nebožka je doma.
2: Tak, to bych asi ukončila.
0: Asi nebo určitě?
2: No, nebudu pokoušet štěstí dál.
0: Tak kdyby náhodou, že jo?
2: Páry, přesně.
0: Takže končíme hru.
2: Ano.
0: Dobře, chceš vědět, kolik bylo dneska ve Skřetově pokladu?
2: Ano.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
0: 600 bylo dneska maximum v odpoledním driveu, takže 500 je tvoje.
2: Krásný, je, to mám radost.
0: Jako, samozřejmě jsme dvě baby, takže co si za ní pořídíš?
2: No, ještě nevím.
0: Tak se potom nezapomeň pochlubit, každopádně 500 je na cestě k tobě a taky balíček od Investony, protože ten je pro každého z vás. Ať už si vyhrábnete Skřetův poklad, nebo ne, takže tak jako návdavkem. Mirko, zdravím na Broumovsko, do krásného toho kraje.
2: A když budeš mít cestu, tak to musíš tady
0: dostavit. To si píš.
2: Rádi tě uvidíme, my fakt posloucháme jenom tohle rádio vaše.
0: Hezky. Ospravský. Tak to je opravdu hozená rukavice a já se moc těším, že se teda někde potkáme. Nicméně, ty se těšíš, že ti přiletí na účet 500, no a přeju krásný víkend.
2: Taky moc krásný víkend a děkuju.
0: Měj se krásně, gratuluju, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

Řádně rozjetí Battle Beast tady na rádiu Čas Rock v pátečním odpoledním driveu. Před chvilkou jste to slyšeli sami na Broumovsku burácí rádio Čas Rock na plné pecky. A to je super. Takže ještě jednou zdravíme do téhle té krásné končiny naší země. Ale pohneme se kousek dál do kalendáře, protože tam je datum 12. června. Dneska si můžete oslavit třeba Den červených růží nebo taky Den arašídových sušenek, ale v našich Hruzích a Hájích slaví Antonie a Táňa. Takže Toničky a Táničky, všechno nejlepší k vašim meninám a i v muzice je kam hrábnout, protože kromě jiného, tak se třeba v roce 1982 konala demonstrace plus koncert za jaderné odzbrojení a vystoupili na něm třeba James Taylor, Jackson Browne, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen a mnoho dalších. Na koncert do Central Parku v New Yorku tehdy přišlo téměř 500 000 fanoušků. Neskutečné číslo. No a zbytek, tak to si hrábněte na web časrock.cz a pokud dneska slavíte i vy, tak všecko nejvíc nejlepší. Odpolední

0: telefon. Výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
7: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
6: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
12: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
13: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: další Krocepeska i Chmabánek tady na rádiu Čas Rok v pátečním odpoledním driveu. Skřetův poklad pro tento týden máme za sebou, ale budeme pokračovat zase po víkendu. A k tomu ještě přijde velká letní roková jízda, takže mezi vás budeme rozhazovat vstupenky na ty nejžhavější koncerty. V praxi to znamená, že konec školního roku můžete prosoutěžit a provyhrávat a strávit ho naprosto v pohodě. A to je důležité. Nejenom pro vás, ale také pro vaše rockerčata.
1: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rok. Čas Rok. Čas Rok.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Kde to hoří?
2: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
1: www.hphservice.cz.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT. Jaký si to uděláš,
5: takový to máš. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Debutové album a hned takový sukces, protože Whenever You Will Go The Calling, tak ta je ze jejich debutového alba. Ta deska vyšla v květnu roku 2001, takže 25 let, letos. No a když chcete uspět, tak prostě zní to klišovitě, dělá to skoro každá druhá kapela, ale prostě si lezete do prázdného koryta řeky LA River, tam si natočíte videoklip a dobrý. No jo, ale tady se stalo ještě něco dalšího, protože tenhle kousek byl použit ve filmu Láska nebeská a ten film, tenhle ten song vykopl úplně někam do jiných výšen. To je ovšem jiná story, někde to společně probereme. Teď v pátečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock po 17. hodině. Doga. Tak

0: nebo Nexus. Tak takhle nám to bude hrát v dalších 60 minutách. Novinku tohoto týdne vám připomene Hans a já mám pro vás nejednou víkendovou pozvánku. Nejprve ale zprávy.
1: Houba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio. Jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
1: Čas Rok.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
13: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
14: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
15: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
16: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Bohumínské ulici. Srazilo se tady nákladní auto s osobním a ve Zlíně se můžete zdržet kvůli porouchanému vozidlu na Štefánikově ulici. Neprůjezdný je tady jeden jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
16: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Houbařská sezóna začíná nabírat na síle. Po deštivých dnech se v lesích objevují hřiby, křemenáče i kozáci. Podle odborníků se houby vyskytují na většině území Česka. Dobré úlovky hlásí například Olomoucký kraj. Naopak ve zlínském regionu houbaři bojují se suchem. Nejlepší vyhlídky mají zatím příhraniční horské oblasti, například Beskydy nebo Jeseníky.
1: Morava aktuálně.
16: V Bohumíně se zrodil fenomén, který je na české poměry výjimečný. Šachy tu pravidelně hraje téměř 300 dětí, což město řadí mezi republikovou špičku. Jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, výjimkou nejsou ani děti z mateřinek.
17: Úspěch při náboru dětí je u nás v Bohumíně jednoduchý. Místo čekání, až děti objeví královskou hru sami nebo s pomocí rodičů, přichází ona aktivně za nimi do škol, do družin i mateřinek. Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách.
16: Na Jelení Studánce v Jeseníkách začala sloužit turistům nově opravená kamenná útulna i s pramenem vody. Na rozdíl od běžných otevřených přístřešků je plně uzavřená, chrání před větrem a má novou střechu. Slouží výhradně k nouzovému přespání na jednu noc. Platí v ní zákaz ohně a povinnost odnést odpadky. A tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Herttenhambos do semifinále. Rumunku Elenu Gabrielu Rusevovou porazila jasně 6-1, 6-2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Linetovou a nebo Zeynep Senmezovou z Turecka. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Příkaz, no jasně, hands up. The Tsera tady na rádiu, čas rok, no a před námi novinka tohoto týdne. Zdá se to, že do konce víkendu ještě hodně daleko, ale znáte to. Zvrtne se to a pokud to nedáte. Takže naposlouchejte a dejte vědět, jestli se Hanzův výběr povedl. Za mě rozhodně.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za rokovými veterány Sinner, kteří se v polovině letních prázdnin pochlubí novou deskou. Tady měla být podle samotné kapely vůbec tou poslední v jejich dlouholeté hudební kariéře. Vyjde 31. července a objeví se na ní celá řada velice zajímavých hostů. My si z ní dáme skladbu s názvem Wait, ke které se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Toto je

0: Jeden provokatér a seven tady na rádiu Čas Rock v pátečním odpoledním driveu, ale taky tip, kam můžete vyrazit třeba hned zítra.
1: Rockové tipy na rádiu Čas Rock.
0: Taky letos oceláři dodrží velice oblíbenou tradici a společně s vámi, fanoušci, vyrazí na Javorový. Ikonický vrchol třineckého regionu, směr vzhůru už zítra v sobotu 13. června 9.00 sraz a vyráží se od Flight Parku v Oldřichovicích. Chybět nebude Dráček Vrkáček, hráči a týmu, ani stezka, která bude plná úků a her pro nejmenší fanoušky. Přesně tak, jak jste zvyklí a jak to máte rádi. Ve spolupráci s chatou Javorový vrch bude na vrcholu připraven doprovodný program, autogramiáda a rozhovory s hráči. Tak doufám, že si přijdete užít velice příjemné sportovní a rodinné dopoledne v nádherném prostředí Beskyd. Takže soceláři na Javorový opět zítra 9.00 sraz na parkovišti u Lanovky a jde se nahoru.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: vybraných prodejnách e-obuv ví.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta jihočeské máslo 250 gramů a Tesco Meloun vodní kilo za 22,90 do 16. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 tisíc korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

Čau ve spolek, je před námi další díl pořadu Víkend a my se v něm podíváme na několik chystaných koncertů a bude i jedno zajímavé hudební spojení. Na rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Hanging by the moment, Livehouse, vy posloucháte Rádio Čas Rock, před námi klasika v podání The Clash. A vy si řekněte o tu svoji, jasně, pojedeme od 18 hodin v módu rokeři sobě, takže celá hodinka patří vám. Ale třeba zrovna vy to můžete právě teď odšpuntovat, takže 725-33-1155, muzika pro vás už je připravena.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock. Čas Rock.

0: Přesně 3 minutky a 17 vteřin volala Londýn. Tohle byly The Clash na rádiu Čas Rok. No a v pátečním odpoledním driveu už je ale na drátě Jeňa. Honzo, čau.
1: Ahoj.
0: Jak ti říkají doma? Jeňa, Hans, Johan.
1: Hans, Indo, jak se jim to hodí?
0: A máš nějakou podobu svého jména ty zrovna nemeň, jako v oblibě, tak úplně nejmíň?
1: No, nejméně asi Honza.
0: To je pravda, zase na druhou stranu, jo, rozumím tomu. Tak prosím tě, Hanisku, já ti budu říkat Hanisku. Co si zahrajeme a komu?
1: Zahrajeme si Kapriolu.
0: Výborný výběr.
1: Bude to pro mé úžasné dcery, Milušku a Marušku. A pro všechny, co poslouchají skvělý Radio Čas Rok.
0: Tak my moc děkujeme a zdravíme Milušku a Marušku a samozřejmě i tebe a fakt dobrý hudební tip. Tady to máš. Měj se, čau.
1: Díky, mějte, ahoj, čau. Odpoledne.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Malíři a natěrači, pozor! Materiály pro vaše projekty nakoupíte nejlevněji u nás.
8: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
7: Maluješ-li dům či školu, uděláme to teď spolu. Zahrady Hanis. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanis.cz.
9: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.

0: Can't Wait for Love, to je taky pecka stejně mladá jako Rádio Čas Rock, protože vyšla v roce 2011, takže letos slaví 15. A to tečka za další hodinkou pátečního odpoledního driveu, přesně řečeno za celým pátečním odpoledním drivem, protože teď ta 60-minutovka, ta je vaše, rockeři sobě, ode mě teda ulalala. Fire in your eyes, to už jsou Gora Apes. A Cold as Ice, Foreigner. No a zbytek je na vás. 725-33-1155, to je to telefonní číslo, WhatsApp, SMS centrum, telefon, mailovka studiozavináč.časrok.cz. Hodinka, která patří vám. Tak schutí do toho.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: www.horkon.cz.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Brně na Svatoplukově ulici. Havarovala tady 3 osobní auta. Komplikace v dopravě jsou také na dálnici D1 na 198. kilometru na obchvatu Brna na trase Praha-Ostrava. Neprůjezdný je tady kvůli porouchanému vozidlu jeden jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko ztrácí obyvatele. V prvních 3 měsících letošního roku klesl počet lidí o necelých 20 tisíc na 10 milionů a 900 tisíc. Podle statistiků za to může stěhování i rekordně nízká porodnost, která klesá už 5. rokem. Od ledna do března zemřelo 2x více lidí, než kolik se narodilo dětí. Úbytek obyvatel navíc ovlivnil i odchod cizinců, kterým v zemi skončila platnost dočasné ochrany.
0: Morava aktuálně.
1: Obyvatelé Karviné budou v ulicích potkávat více strážníků. Městská policie zavádí několik nových opatření, které jsou zaměřené především na bezpečnost a prevenci. Více uvedl primátor města Jan Wolf.
2: V současné době jsme se dohodli s novým ředitelem městské policie na drobné organizační úpravě městské policie. Vzniknou nové 3členné hlídky, které budou v terénu. Ten cíl je jednoznačný, a to posílit tu terénní práci městských policistů tak, aby ten pocit bezpečí našich občanů byl zase větší.
1: Zlínský kraj investuje přes 20 milionů korun do 10 cyklistických projektů. Nové stezky a lávky vyrostou například na Vizovicku mezi Zádveřicemi a Rakovou, na Vsetínsku a v údolí Rožnovské Bečvy. Stavět se bude také na Horní Bečvě a na trase mezi Svatým Štěpánem a Sidonií. Finance podpoří i přípravu tras kolem Slavičína nebo Valašského Meziříčí. A nový ročník hokejové ligy mistrů zahájí 3. září doma Pardubice a Plzeň. Dynamo přivítá polský tým GKS Tychy. Plzeň se pak utká se švédským celkem Regle. 3. český zástupce Liberec pak odehraje svůj úvodní zápas na ledě finské Tampere Tampere. Dnes to oznámil oficiální hokejový web. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.

0: Jsem nadšenej a Dimitri, ty nám odpálili dnešní večer, který patří vám, to znamená Rockeři sobě až do 19. hodiny a první, kdo bude diktovat muziku, tak to je Filip, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak povídej, sáhl si po klasice, co, pro koho?
1: Led Zeppelin, Black Dog, hodně dobrá.
0: Hodně dobrá.

Cepelině a jejich Black Dog, velký černý pes, už chybí jenom mrtvý kostelník, ale v této hodince, která patří vám, tady rokeři sobě, na rádiu Čas Rok se kousek popošoupneme zase úplně na druhý konec republiky. Čauky Hani, bourám kolnu a potřeboval bych něco na povzbuzení na další bušení, co takhle diketete na Rammstein. Děkuji, onkl z Volar na Šumavě. Tak onklíku, klidni do toho, buš, horem, dolem, tady máš inspiračku.

0: Ulala.
1: Docela zavádějící název songu, ale povedený kousek, to musím říct. Pokud jsem minulé hodině a i teď říkala, že se nám dovoláte a dopíšete i z druhého konce republiky a že nás posloucháte na celém světě, tak jsem nekecala, protože tuhle hlasovku nám nahrál právě teď Sigi.
2: Ahoj, Hani, dneska mi to teda fakt nějak moc nefunguje, i když celou dobu jsem telefonoval a nejde to. Ale prosím tě, volám ti ze světa, z Indonésie, zahraj mi Exploited, to už u vás dlouho nehrálo. A teda pro všechny, co slyší, když to slyší. Čau, Sigi.

0: Tohle není hra pro slabé.
1: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
0: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
1: Tak co, hrdino?
0: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
9: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
10: Nová tvář televize Relax.
11: Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

Fire in your eyes, tohle byli Guno Apes, vy posloucháte Rádio Čas Rock a tahle 60 minutovka každý týden, vždycky v pátek večer, mezi 18. a 19. patří vám, rokaři sobě. Tak se do toho pustíme, ať to nezůstane vyset ve vzduchu. Čau s nějakou pohodovku pro všechny, co se chystají na noční, stejně tak jako já. Díky, Libor. Co takhle Godhard, jen tak všem na víkend. Díky, Maroš. Proč ne?

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
2: Rádio Čas rok.
1: Pravé rokové.

Full Out Boy Dance Dance, ať už si hodláte hodit o tomto víkendu hrbem, nebo si dopřejete jiné kratochvíle, to nechávám na vás, tak pokud vám bude dělat i nadále parťáka Rádio Čas Rok, je to ideální stav, tak jako v tuto chvíli. Čau es pro všechny, co poslouchají, jen tak díky a hezký víkend. Dandy, taky se ozval Třebovičák, tak doufám, že i na tebe dojde, chlapče. Momentálně si dáme něco z domácího rybníčku, a to z toho důvodu, že ve Vendrini se grilluje, mají tam tu správnou českou pohodindu. No a k tomu budeme servírovat čerstvě na grill i Mozartovy kule.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
7: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
8: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
11: Máš to vysoko, máš to daleko.
12: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
13: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: Cold as Ice, toho byli Foreigner. A taky tečka za pátečním odpoledním drivem. Potažmo, můžu říct rovnou, pro tento pracovní týden tady na rádiu Čas Rock neplecha ukončena. Před námi je víkend, vy si ho užijte a slyšíme se zase v pondělí 15.00 u odpoledního driveu. Parádní červnový víkend, těším se na vás. Čau.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Čau rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za kapelu Avatar. Ta vypustila do světa z Brusu nový single, který podpořili i velice zajímavým videoklipem. Ten je ke skladbě Crying Fire, která vznikla při natáčení jejich aktuálního alba. Podle samotné kapely jde o velmi výjimečnou skladbu, kterou si troufají zařadit do škatulky toho nejlepšího, co kdy ze sebe vypustili. Jestli tomu tak opravdu je, tak o tom si udělejte obrázek sami a my se jen můžeme těšit, až nám ji představí na Mikuláše v pražském Sasazu.

Avatar, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend a my budeme pokračovat s legendárními Párply, kteří nám servírují další skladbu ze své chystané desky. Ta pod hlavičkou Air Music spatří světlo světa 3. července a to hned na několika nosičích. Kromě klasických přehrávacích placek bude k mání i exkluzivní boxset, který bude obsahovat jak 2 180-gramové asfalty, tak i 7 a 10-palcové vinily. To všechno se dá předobjednat už teď a tak se s tímto materiálem můžeme připravit na jejich český koncert, který se bude konat 7. října.

Jste ve společnosti pořadu Víkend, ve kterém teď dostanou prostor Europe, kteří dokončují práce na svém dalším studiovém zářezu. Toho se od nich dočkáme 25. září a nabídne 11 písní, ze kterých si teď dáme tu, která si na tomto jejich počinu bude držet druhou pozici v pořadí. Hned první tóny jasně naznačují, že se máme opět těšit na pořádnou dávku melodických riffů, ve kterých jsou tito švédští veteráni opravdoví mistři. Tak uvidíme, kolik kousků nám z něho zahrají i 21. listopadu v Ostravar Aréně.

televizi Rebel, tak jako rádiu Čas rok, pokračuje pořad Víkend, a to s Electric Cowboy. Ti nesedí se založenýma rukama, ale makají na nových věcech, které budou seřazeny na nové desce. Ta by měla spatřit světlo světa v polovině letních prázdnin, a to 7. srpna. My si z ní dáme single, ve kterém si svůj hlasový part odbyl i Dexter Howland, kterého všichni známe z The Offspring. No a jak se jim toto velice zajímavé spojení povedlo, tak o tom se přesvědčíme právě teď. Já se s vámi pro dnešek loučím a děkuji za přízeň. Mějte se fajn a roku zdar.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
5: A James Hetfield z roku 1996.
4: Co prosím?
5: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metallica. Ostříhané hlavy u...

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb. Stavebniny Janík. S námi to zvládnete.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny. Jaký si to
6: uděláš, takový to má. Nemusíš být černíků, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
3: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
1: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
2: Mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rock tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio Čas Rock.

0: Ko, máš to daleko?
1: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
3: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz
1: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: Rebelský bar hlásí otevřeno a jak už se stalo zaběhnutým pravidlem, i dnes vás v něm vítáme my dva, čili Ivoš s Tomášem.
1: Nápojový lístek je dnes opět speciální a můžete se těšit jak na pořádně ostré věci, tak něco jemnějšího.
0: Nebudou chybět novinky ani odleželé záležitosti a právě jednu takovou archivní chuťovku si dáme hned jako aperitiv.
1: Ano, vytahujeme pořádně zaprášenou věc od legendárních Led Zeppelin z roku 1973, což byl pro tuhle kapelu velmi úspěšný letopočet.
0: Tehdy se Zeppelini vydali na severoamerické turné, které se nakonec stalo největším a nejziskovějším rock'n'rollovým turné v historii Spojených států. Skupina během něj vydělala 4 miliony dolarů.
1: No a pánové si tuhle šňůru náramně užívali i díky tomu, že mezi koncerty lítali v Boeingu 720, ve kterém nechyběl bar, sprchový kout, obří televize, no a ochuzení nebyli ani o salonek s ložnicí a bílými kožešinami.

0: Poté, co jsme si na začátek nalili v rebelském baru archivní kousek v podání Led Zeppelin, dostaneme se na časové ose na úplný protipól, protože míříme do současnosti.
1: Zajímavou rošádu se rozhodla udělat Elisha White Gloves, která to nedávno zabalila u Arch Enemy. Krátce po odchodu oznámila vznik nového hudebního projektu Blue Medusa, aby o pár týdnů později přišla s další novinkou.
0: Zpěvačka se totiž stala součástí kapely Dragon Force a dokonce už má s touto britskou power metalovou sypačkou za sebou několik koncertů.
1: Ostatně, to, že Dragon Force a Elisha spolu dobře vycházejí, jsme viděli už nějakou dobu. Už někdy zhruba před rokem totiž do světa vypustili společný song Burning Heart.

0: a vznikala jednak v domácím studiu Davea Grohla a další nahrávání probíhalo i ve studiu 606 v Los Angeles.
1: Jedná se o první studiovku, na které se podílel nový bitsman v sestavě Alan Rubin. Toho můžete znát mimochodem i z působení v kapele Nine Inch Nails.
0: Kromě něj se na albu objevuje vedle stálých členů kapely třeba i Harper Grohl, tedy dcera frontmana Davea Grohla.
1: My si z téhle nové fošty nyní poslechneme song Window.

0: Před chvílí v rebelském baru dozněli Foo Fighters, kteří, jak se zdá, chytili druhý dech. Naopak, ohledně dění u následující kapely rezonují obavy.
1: Hrát bude americká kapela Greta Van Fleet, která před nedávnem vydala video, které mezi fanoušky okamžitě vyvolalo vlnu spekulací.
0: Tento krátký, záhadný sestřih obsahuje archivní záběry z celé kariéry Grety Van Fleet a zakončuje to nápis Díky za divokou jízdu. S láskou Josh, Jake, Sam a Daniel.

0: Zda se jedná o rozloučení skupiny, nebo zda jde o předzvěst nějaké jejich nové éry, tak to si netroufáme v tuto chvíli říct. Uvidíme, co bude dál.
1: Ano. My doufáme, že budou pánové ve skvělé formě a ve skvělé práci pokračovat, protože muziku, tak tu oni dělají parádní. A song about my jumpsuits.

0: Dneska jsme si dopřáli na baru jednu dobrotu lepší než druhou. No a ani poslední runda nebude o nic slabší.
1: Dáme si totiž pecku od Iron Maiden. O téhle kapele už bylo natočeno a napsáno mnoho, ale další díleček do této mozaiky se rozhodl přidat Nico McBrain.
0: Dnes už bývalý bubeník totiž dokončuje práce na své knižní autobiografii. Ta ponese název Hello Boys and Girls a vyjde letos v říjnu.
1: Jak už to tak bývá, tenhle ten muzikant slibuje čtení plné zákulisních historek a humoru.
0: Takže až se zase někam vyrazíte do baru, můžete si u toho popíjení listovat právě třeba v této publikaci.
1: No a k tomu se můžete klidně tvářit chytře, že jo?
0: Ano, něco se dozvíte. My vám tedy posíláme další muziku, no a budeme Rebelský bar zavírat, takže se rovnou asi i loučíme.
1: Ano, mějte se bezva a těšíme se zase brzy na viděnou a naslyšenou.

something's always near.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: musíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Dobrý den, vítejte u nás v kadeřnictví. No vy máte pěkné dlouhé vlasy, tak jak to bude?
1: A Jamesa Hetfielda z roku 1996.
0: Co prosím?
1: No přece tak, jak v 96. šokovali své fanoušky členové Metalliky. Ostříhané hlavy ukázali během

opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

there!

Pohodový podvečer, rockeři a rockerky. Ve studiu Metalmánie je všechno připraveno pro start dalšího dílu. Zdraví vás David Zbavitel. Na rádiu Čas Rock, podtažmo na televizi Rebel, se dneska pověnujeme americkým Exodus. Tahle parta patří k těm, které ovlivnili nejednu metalovou duši. No a já se k ním počítám taky. Jména jako Gary Holt, Tom Hunting, Steve Zetro Souza nebo Rob Dukes. Tak to všechno patří ke zlatému fondu nejenom amerického thrash metalu. A právě ono poslední zmiňované jméno, tedy Rob Dukes, je, řekněme, takové trošku pojítko tohohle dílu. Člověk, který je po mnoha letech opět součástí kapely. My jsme začátek dnešního dílu začali skladbou Strike of the Beast. To je zlatá osmdesátková éra. V podání Roba Dukese to byl ovšem rok 2008. Tak se tam pojďme ještě vrátit.

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel. Dneska Metalmania a dneska Exodus. Další skladba Blacklist. To je deska Tempo of the Damned, hlasově v podání Roba Dukese. Těch zpěváků se vystřídalo v kapele víc, počínaje Paulem Malofem, který je podepsán pod legendárním debitem, přes Steva Zetrosouzu právě až po Roba Dukese, který se pod ten debit podepsal také, a to v době, kdy kapela vydala tuhle desku znovu nahranou, a to pod názvem Let's There Be Blood. Pak se Rob Dukes na nějaký čas kapely zdekoval, no a jeho post obsadil právě Steve Zetrosouza. Rob Dukes se věnoval úplně jiné činnosti a jak se říká, člověk míní a život mění. Teď jsou před náma Exodus aktuální.

Opět vítejte ve studiu dnešní Metalmania, jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebeli ve své druhé polovině. Za námi single z nové desky Goliáš, deska, která vyšla v letošním roce. Rob Dukes, jak sám řekl, byl celých více než 10 let mimo muziku, stal se z něj svářeč a člověk, který renovoval auta. Nicméně je zpátky v kapele, dostal velký prostor na texty a jak sám řekl, kapela mu posílala muziku a on hledal témata pro zpracování. Výsledek podle něj si sedl skvěle. Takže teď mám pro vás v rámci Metalmanie titulní skladbu aktuálního nového alba.

Jsme zpátky ve studiu, za námi jsou opět Exodus a jejich Goliáš. Kapela samozřejmě i hned vyrazila na tour. Česká republika mohla jejich show vidět v dubnu ve Fóru Karlín společně s Creator a dalšími formacemi. Takže přátelé, dáme teď ještě další zářez z tohohle alba. Budeme se těšit na eventuální další návštěvu kapely Exodus v České republice. No a nevím jak vy, já osobně se budu těšit i na další díl Metalmánie společně s vámi. A pokud chcete, napište tipy, co by právě v Metalmánii, ať už na rádiu Čas Rock nebo na televizi Rebel, mělo zaznít. Mějte se.

mistrovství světa ve fotbale je tady. Radio Čas Rok tě vezme přímo na trávník. Pravidelný servis z dějiště šampionátu, bleskové výsledky, drby z kuloárů a zajímavosti, které jinde neuslyšíš. Fandi světovému fotbalu a u toho poslouchej Radio.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.